0: Star, Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Ahoj, tady je Bořík z kroměřížské kapely 44 v klidu. Poslechněte si náš nejnovější song a buďte naprosto v pohodě. A já zase běžím.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

až poletím jak alchymista do jiných vesmírů. Tak zastav mě a buď můj přístav jen pro mou loď a na míru. Namaluj mi, kam cesta vede, jinak se nevrátím. Musíš mi dát kousek sebe, já ho už nikdy nestratím.

0: 103,3, 107 a 88,2 FM.
1: Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž.
1: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

0: ve schránce najdu ostraku.
1: Megahity Rádia Kroměříž, to nejlepší z nového milénia.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kuchyně a jídelna základní školy Slovan prošla modernizací. Hřiště v Rybárnách prošlo obnovou. A Berení Zlín prohráli s Kolínem po prodloužení.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kuchyně a jídelna základní školy Slovan v Kroměříži prošly během letních měsíců modernizací. Rekonstrukce zahrnovala nové rozvody vody, kanalizace, elektřiny a vzduchotechniky, ale také úpravu prostoru a nové vybavení. Kuchyně získala například nové pracovní stoly, regály, pojízdné příborníky a zásobníky na nádobí. Celkové náklady na stavební práce a vybavení dosáhly více než 2 milionů korun.
0: Uherskohradišťsko.
1: V Uherskohradišťských Rybárnách je dokončena obnova dětského a sportovního hřiště. Původní písek a asfalt nahradili moderní pryžové povrchy, které jsou bezpečnější a pohodlnější. Sportoviště nově nabízí například branky pro fotbal, florbal a házenou, basketbalové koše nebo sloupky pro volejbal a nohejbal. Obnova stála téměř 2,5 milionu korun.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj připravuje projekt zaměřený na rodiny, které pečují o děti se zdravotním postižením. Pomocí jim má lépe se orientovat v dostupných službách a podpoře v důležitých životních etapách.

0: právech dítěte. Součástí projektu bude například sociální práce ve školách, setkávání rodin se sociálními službami a zaměstnavateli nebo vzdělávání odborníků. Do projektu se zapojí nejméně 20 pečujících rodin.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
0: Hokejisté Zlína doma podlehli Kolínu 2-3 po prodloužení. Bereni přitom ještě ve třetí třetině dokázali vyrovnat a poslali zápas do prodloužení. V něm ale rozhodl hostující Petr Kolman. Zlín tak po 7 porážkách v řadě získal alespoň jeden bod.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Karásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.
1: Hulín, Kojetín, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž ocenila žáky za mimořádné výsledky. Uherskohradišťská nemocnice nabídne preventivní kontrolu zraku. A tenisové naděje ze 4 zemí se utkali ve Zlíně.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice ocenila 17 žáků základních škol za mimořádné studijní výsledky, úspěchy v zájmové činnosti, ale také za pracovitost, ochotu pomáhat a vstřícnost. Návrhy podali pedagogové jednotlivých škol. Mezi důvody k ocenění patřila například reprezentace školy v různých oblastech, aktivita ve školních i mimoškolních činnostech nebo pomoc spolužákům.
0: Uherskohradišťsko.
1: Uherskohradišťská nemocnice se v pátek 9. října připojí ke Světovému dni zraku. Návštěvníci od 10 let si budou moci nechat preventivně zkontrolovat některé parametry zraku. Součástí bude měření nitroočního tlaku, kontrola dioptrií a orientační vyšetření zaměřené na šedý zákal. Zájemci si mohou přinést také své brýle ke kontrole.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj znovu ocení mistry tradiční rukodělné výroby a připomene lidové tradice. Návrhy na ocenění mohou lidé podávat od 1. října do 28.

0: 8. února příštího roku. Titul mohou získat nejvýše 3 řemeslníci, kteří pracují s původními materiály a tradičními postupy. Kraj zároveň přijímá nominace na zápis do seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Zlínského kraje.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
0: Ve Zlíně se uskutečnil 4. ročník přátelského tenisového setkání 4 regionů. Mladí tenisté z Česka, Slovenska, Polska a Maďarska soutěžili ve 3 věkových kategoriích. Celkovým vítězem se stala Krajská tenisová akademie Zlínského kraje, která získala 2 prvenství ze 3 kategorií a také putovní pohár. Turnaj zároveň nabídl trenérům prostor pro odborné přednášky a výměnu zkušeností.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den na rádiu Kroměříž. Myslíte si, že už jsme na planetě objevili všechny kočky? A tím nemyslím, že bychom počítali ty kočky, ale jakoby druhy. Tak ne, v Bolívii vědci oficiálně popsali nový druh divoké kočky, který je dokonce menší než běžná domácí kočka. Já jsem strašně ráda, když jsem tady tuhle tu zprávu vůbec četla, protože mně jako přijde až neuvěřitelný, že ještě jde objevit nějaká jiná třeba kočka nebo jiné zvíře, než to, co vůbec známe, jo? OK, u prvoků to neřeším, ale u koček to je zajímavé. No pojďme zpátky, genetické analýzy ukázaly, že se její vývojová větev oddělila od příbuzných přibližně, a teď si držme klobouky, před 1,4 milionů let a jde o první nově pojmenovaný žijící druh divoké kočky už za více než století. Takže zatímco doma přesně víme, kde nám kočka v noci zhodí květináč a tak dále, tak v přírodě pořád existují kočky, které věda teprve poznává. To je krásné. Já jsem tak ráda, že to nejsou jenom ty špatné zprávy, že by nám tady vymíralo všechno, ale že se prostě objevují i nový druh, třeba kočky. Tak jo, super. Já předpokládám, že ti, co mají doma dneska kočku, tak nový druh neobjeví, bude zase všechno tak, jak má být. A mějte pohodový den ve společnosti Rádia Kroměříž.
0: Hrajeme megahity 90. let. Rádio

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Kroměřížská radnice zahájí opravu chodníků v ulicích Kazimíra Rudého a Československé armády za téměř 11 milionů korun. Stávající betonovou dlažbu a litý asfalt nahradí krásná nová zámková dlažba. Co se týče ulice Kazimíra Rudého, opraven bude 400 metrů dlouhý úsek za přibližně 3,9 milionů korun. Dokončení je plánováno do konce roku. V ulici Československé armády se celkem upraví asi 550 metrů chodníků, včetně propojovacích tras za více než 7 milionů korun. Hotovo má být rovněž do konce prosince. To jsou novinky na Rádiu Kroměříž.
2: Hraní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: Život pod lupou s Romčou na rádiu Kroměříž. Ahoj, tady Romča. Představte si, že jdete po ulici a najednou ucítíte vůni. A během jedné vteřiny jste někde úplně jinde. V kuchyni u babičky, na dovolené, ve škole nebo vedle člověka, na kterého jste už roky nemysleli. Jak je možné, že jeden obyčejný pach dokáže otevřít dveře do minulosti rychleji než fotografie? Čich má totiž velmi blízké spojení s oblastmi mozku, které souvisejí s emocemi a pamětí. A právě proto bývají vzpomínky vyvolané vůní často překvapivě živé. Vůně nehraje roli jen v tom, co si pamatujeme. Může ovlivnit i to, jak vnímáme lidi kolem sebe. A teď nemyslím parfém za 3000. Myslím člověka samotného, protože každý z nás má svůj vlastní tělesný pach. Jeho složení ovlivňuje řada faktorů a výzkum ukazuje, že tělesný pach může ovlivnit sociální vnímání i partnerskou přitažlivost. Takže ano, může se stát, že nám někdo voní a vůbec neumíme vysvětlit proč. A teď trochu provokace. Možná jsme někdy přesvědčeni, že nás dostal jeho úsměv, oči nebo hlas. A náš nos si mezi tím potichu říká svoje. A ne, neznamená to, že máme v nose zabudovaný seznam ideálních partnerů. Výzkum kolem takzvaných feromonů u lidí je mnohem složitější a některé populární teorie zdaleka nejsou tak jednoznačné, jak se občas tvrdí. Ale jedna věc je opravdu zajímavá. Vůně dokáže změnit náš pocit z člověka, místa nebo okamžiku, aniž bychom si toho museli vědomě všimnout. A možná právě proto některé vůně milujeme. A jiné bychom nejraději poslali na druhý konec republiky. Tak si to někdy zkuste, až ucítíte vůni, která vás někam okamžitě přenese. Nezastavujte se jen u toho, jestli vám voní. Zkuste si říct, kam mě právě vrátila, kdo tam byl, co se tehdy dělo a hlavně, jaký pocit se objevil jako první. A teď mě zajímá něco od vás. Která vůně vás dokáže během pár vteřin vrátit do nějakého místa, období nebo ke konkrétnímu člověku? Napište mi na Facebook Rádia Kroměříž. Třeba zjistíme, že některé vůně máme v hlavě uložené mnohem hlouběji, než jsme si mysleli. Krásný den!
1: Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí, jablečný den a farmářské trhy.
2: Hraní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kuchyně a jídelna základní školy Slovan prošla modernizací. Hřiště v Rybárnách prošlo obnovou. A Berení Zlín prohráli s Kolínem po prodloužení.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kuchyně a jídelna základní školy Slovan v Kroměříži prošly během letních měsíců modernizací. Rekonstrukce zahrnovala nové rozvody vody, kanalizace, elektřiny a vzduchotechniky, ale také úpravu prostoru a nové vybavení. Kuchyně získala například nové pracovní stoly, regály, pojízdné příborníky a zásobníky na nádobí. Celkové náklady na stavební práce a vybavení dosáhly více než 2 milionů korun.
0: Uherskohradišťsko.
1: V uherskohradišťských rybárnách je dokončena obnova dětského a sportovního hřiště. Původní písek a asfalt nahradili moderní pryžové povrchy, které jsou bezpečnější a pohodlnější. Sportoviště nově nabízí například branky pro fotbal, florbal a házenou, basketbalové koše nebo sloupky pro volejbal a nohejbal. Obnova stála téměř 2,5 milionu korun.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj připravuje projekt zaměřený na rodiny, které pečují o děti se zdravotním postižením. Pomocí jim má lépe se orientovat v dostupných službách a podpoře v důležitých životních etapách dítěte. Součástí projektu bude například sociální práce ve školách, setkávání rodin se sociálními službami a zaměstnavateli nebo vzdělávání odborníků. Do projektu se zapojí nejméně 20 pečujících rodin.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Zlína doma podlehli Kolínu 2-3 po prodloužení. Berení přitom ještě ve třetí třetině dokázali vyrovnat a poslali zápas do prodloužení. V něm ale rozhodl hostující Petr Kolman. Zlín tak po 7 porážkách v řadě získal alespoň 1 bod.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí. Až svět ovládne lež a šedé stejno kroje, neřekneš více než tak dobře lásky.

Až jednou nezvednu se, až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova.

dobře, moje milá. Řekl ti aspoň znova, tak dobře.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, mám takový fenomén, znáte to všichni, musíte na něco čekat, spousta z nás to nesnáší. Tak schválně, jak dlouho byste byli ochotní stát ve frontě kvůli něčemu dobrému? 10 minut, půl hoďky. Sociální sítě teď v Británii vytváří takový zájem o některé podniky, že Guardian popisuje i případy lidí čekajících dlouhé hodiny kvůli jedinému virálnímu jídlu. Jo, kvůli jídlu. Jeden londýnský podnik počítal s prodejem asi 50 wrapů denně, ale po rozšíření na sociálních sítích jich začal prodávat kolem 400, takže už možná neplatí, že stojíme ve frontě, protože tam je dobré jídlo. Někdy tam stojíme zkrátka, protože tam už...
2: Když střechu, tak splechu. Tato střechy napajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
3: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínské.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Já bych byla ráda, kdybyste se teďkom jako zasnili. Jo? Zasnili a přemýšleli. Kdo by si někdy neřekl, že kdyby vyhrál milion, hned by věděl, co s ním. No, dneska už milion není nic moc, ale dejme tomu třeba milion dolarů. Jenže v americké Illinois teď někdo vyhrál úplně něco jiného. Jackpot přes, a teď si podržte klobouky, miliardu dolarů, což je v přepočtu asi 22 miliard korun. Mám pocit, že státní rozpočet nebo schodek, nebo jak se tomu dneska říká, je nějakých 340 miliard, mám takový pocit, tak si představte, že vlastníte 22 miliard korun. Výherce si může nechat peníze vyplácet postupně 29 let, nebo si vzít jednorázově 450,5 milionu dolarů před zdaněním. A nejlepší na tom je, že zatím vůbec nevíme, kdo ten šťastlivec je. Já věřím tomu, že se to asi nikdy nedozvíme. A mě by zajímalo, jako, co byste s tím dělali, jak byste se zachovali. Zkuste se teď třeba jako zamyslet nad tím u kafe, nebo jestli jedete autem. 22 miliard. No, já je sice nemám, abych je vám dala, ale super muziku mám na rádiu, kromě říš. Tak jo, jdeme na to, hezký den přeji.
2: Hledáte kvalitní nábytek v Kroměříži? Máte už dost levného nábytku, který nic nevydrží? Dopřejte si opravdovou kvalitu. Široký výběr, zajímavé akce a osobní přístup. To je Český nábytek Kroměříž na Kaplanově ulici směr Chropině. www.nabytek-kroměříž.cz.
3: Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.
0: Hraní jízda na rádiu Kroměříž.

0: Kroměříž.
1: Jsme s vámi na rádiu Kroměříž a také svět techniky. Pojďme na to. Na TikToku se začalo mluvit o zvláštním skrytém koutě platformy, kterému lidé říkají TikTok Farlands. Má jít o místo mimo běžný proud doporučovaných videí, kde se objevují podivné, temné a často až znepokojivé záběry. Uživatelé se k ním údajně dostávají přes náhodné řetězce znaků, které si mezi sebou předávají jako jakési vstupní body. Zajímavé je, že nejde jen o hororovou internetovou legendu, ale i o snahu obejít algoritmus a dostat se mimo obsah, který nám sociální sítě běžně servírují. Farlands tak připomínají digitální okraj světa, kde se mísí staré internetové mýty, glitch estetika, umění i odpor proti nekonečnému doporučování. A možná právě proto lidi tolik přitahují. V době, kdy algoritmy zkrátka rozhodují, co uvidíme, tak to působí jako vzácný pocit, že člověk na chvíli převzal kontrolu zpátky.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
0: Sen? Ne. Realita. Nové SUV Citroen C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž ocenila žáky za mimořádné výsledky. Uherskohradišťská nemocnice nabídne preventivní kontrolu zraku. A tenisové naděje ze 4 zemí se utkali ve Zlíně.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice ocenila 17 žáků základních škol za mimořádné studijní výsledky, úspěchy v zájmové činnosti, ale také za pracovitost, ochotu pomáhat a vstřícnost. Návrhy podali pedagogové jednotlivých škol. Mezi důvody k ocenění patřila například reprezentace školy v různých oblastech, aktivita ve školních i mimoškolních činnostech nebo pomoc spolužákům.
0: Uherskohradišťsko.
1: Uherskohradišťská nemocnice se v pátek 9. října připojí ke Světovému dni zraku. Návštěvníci od 10 let si budou moci nechat preventivně zkontrolovat některé parametry zraku. Součástí bude měření nitroočního tlaku, kontrola dioptrií a orientační vyšetření zaměřené na šedý zákal. Zájemci si mohou přinést také své brýle ke kontrole.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj znovu ocení mistry tradiční rukodělné výroby a připomene lidové tradice. Návrhy na ocenění mohou lidé podávat od 1. října do 28. února příštího roku. Titul mohou získat nejvýše 3 řemeslníci, kteří pracují s původními materiály a tradičními postupy. Kraj zároveň přijímá nominace na zápis do seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Zlínského kraje.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Ve Zlíně se uskutečnil 4. ročník přátelského tenisového setkání 4 regionů. Mladí tenisté z Česka, Slovenska, Polska a Maďarska soutěžili ve 3 věkových kategoriích. Celkovým vítězem se stala Krajská tenisová akademie Zlíně.

0: Zlínského kraje, která získala 2 prvenství ze 3 kategorií a také putovní pohár. Turnaj zároveň nabídl trenérům prostor pro odborné přednášky a výměnu zkušeností.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den na Rádiu Kroměříž, vrátíme se k oblíbenému tématu a to jsou dovolené. Sice už je po dovolených, sezona je skoro fuč, ale ti, co nemají děti, tak prakticky můžou dovolenkovat kdykoliv, ale ona se to nevztahuje ani na to. A i s dětma se dá dovolenkovat kdykoliv, s partnerem se dá dovolenkovat kdykoliv, s kamarády, s kýmkoliv, ale což takhle úplně sám. Právě cestování o samotě je čím dál populárnější a vyhledávání solo travel letos dosáhlo historického maxima. Lidé zároveň častěji volí i pomalejší cestování, tedy že místo honění 10 míst za týden zůstanou déle na jednom místě. A ono to vlastně zní jako docela lákavě. Žádné dohadování, kam se půjde na večeři a v kolik se ráno vstává. Nikdo vás neprudí, nikdo nechrápe, nikdo neotravuje mami, anebo já mám hlad. Na druhou stranu všechno řešíte sami a často to vyjde i dráž, takže otázka je jednoduchá. Vyrazili byste sami a měli byste to jako super benefit, tyjo? Zajímavá myšlenka, no jo. Na Radu Kroměříž vyrazíme vstříc super muzice. Buďte s námi, krásný den přejeme.
2: Autosalon Nitra přináší do M-servisu mimořádnou nabídku. Během října získáte u vozu Dongfeng T5 Evo Dragon Edition a U-Tour veletržní slevu až 70 000 korun. Sedmimístný U-Tour nebo prostorné SUV T5 Evo tak pořídíte už od 649 000 korun. Bohatá výbava, automatická převodovka, benzínový motor s výkonem 175 koní. Veletržní ceny platí do konce října. Dongfeng, přijďte si vybrat. M-Service v Kroměříži.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
4: www.radiokroměříž.cz

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den s Rádiem Kroměříž. Pojďme do Uherského Hradiště. Dům dětí a mládeže Šikula se po více než roce vrací do opravené budovy v ulici Purkyně. Děti dostanou modernizované učebny i nové prostory pro řemeslné a technické aktivity, kde si budou moci vyzkoušet například práci s novými technologiemi a drony. Budova má také nový výtah a bezbariérové zázemí a proměnou prošla i zahrada s hřištěm, ohništěm i interaktivními prvky. Rekonstrukce vyšla na více než 29 milionů korun.
2: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
3: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.
4: Ahoj, tady Rudý Pasák, kapely Září.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den na Rádio Kroměříž. Myslíte si, že už jsme na planetě objevili všechny kočky? A tím nemyslím, že bychom počítali ty kočky, ale jakoby druhy. Tak ne, v Bolívii vědci oficiálně popsali nový druh divoké kočky, který je dokonce menší než běžná domácí kočka. Já jsem strašně ráda, když jsem tady tuto zprávu vůbec četla, protože mně jako přijde až neuvěřitelný, že ještě jde objevit nějaká jiná třeba kočka nebo jiné zvíře, než to, co vůbec známe, jo? OK, u prvoků to neřeším, ale u koček to je zajímavé. No pojďme zpátky, genetické analýzy ukázaly, že se její vývojová větev oddělila od příbuzných přibližně, a teď si držme klobouky, před 1,4 milionů let a jde o první nově pojmenovaný žijící druh divoké kočky už za více než století. Takže zatímco doma přesně víme, kde nám kočka v noci zhodí květináč a tak dále, tak v přírodě pořád existují kočky, které věda teprve poznává. To je krásné. Já jsem tak ráda, že to nejsou jenom ty špatné zprávy, že by nám tady vymíralo všechno, ale že se prostě objevují i nový druh, třeba kočky. Tak jo, super. Já předpokládám, že ti, co mají doma dneska kočku, tak nový druh neobjeví, bude zase všechno tak, jak má být. A mějte pohodový den ve společnosti Rádia Kroměříž.
2: Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí, jablečný den a farmářské trhy.
3: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

Ranní jízda na Rádiu Kroměříž. Rádio Kroměříž. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž vydala brožuru pro řešení obtížných situací. Bystřice pod Hostýnem zpřísňuje dohled nad pobíháním psů. A Zlín čeká souboj s pražskou Slávií.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž vydalo novou brožuru s názvem Na koho se obrátit v obtížných situacích. Lidé v ní najdou kontakty na záchranné složky, zdravotnické zařízení, sociální služby, úřady i další organizace. Brožura pomůže například při zdravotních či sociálních problémech, poruchách nebo haváriích. K dispozici je na radnici, v sociálních službách města Kroměříže, v Charitě Kroměříž a v knihovně Kroměřížska.
0: Kroměřížsko.
1: V Bystřici pod Hostýnem přibývá stížností na volně pobíhající psy. Městský úřad proto důrazně připomíná majitelům jejich povinnost mít psy na veřejných prostranstvích na vodítku. Volný pohyb psa bez vodítka se podle městské vyhlášky nepovoluje ani v případě, že je pes poslušný a jeho majitel ho má pod dohledem. Volný pohyb psů je zakázán také na dětských a sportovních hřištích.
0: Zlínsko.
1: Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně se zapojila do celorepublikového projektu PARK, který má zlepšit péči o pacienty s Parkinsonovou nemocí. Zapojili se odborníci z rehabilitace, nutriční terapie i sociální práce. Pacientům nabízí například pravidelné cvičení, terapie chůzí, podporu pohyblivosti a prevenci pádu. V nemocnici se nyní starají přibližně o 50 pacientů s Parkinsonovou nemocí.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisty Zlína čeká v pátek večer domácí zápas s pražskou Slávií. Utkání 10. kola nejvyšší soutěže začne v 18 hodin na stadionu Letná. Slávia přijíždí do Zlína jako vedoucí tým tabulky, domácí naopak stále čekají na první ligové vítězství. Zápas se ponese také ve znamení kampaně Růžový říjen, která upozorňuje na prevenci rakoviny prsu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: go to heaven. Goats go to hell.
1: Rádio Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
3: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, krásný den. Doufám, že si ho užíváte, jestli si zrovna třeba čtete, tak by mě zajímalo, kdy vám někdo zaplatil naposledy za to, že jste si četli. V Singapuru teď totiž zkouší přesně tohle. Když si člověk zapíše alespoň 15 minut čtení denně a za 50 takových čtenářských dnů, tak dostane jeden singapurský dolar. Na přivýdělek to teda jako úplně není. Smyslem je spíš udělat z četby pravidelný návyk a trochu konkurovat nekonečnému scrollování na telefonu a levnému dopamínu, jak se říká, ale vlastně je to zajímavé, že jsme se jako dostali do doby, kdy stát hledá způsob, jak lidi motivovat, aby na čtvrt hodiny odložili displej a otevřeli knížku. To je zajímavé, takže u nás to asi nehrozí, že by nám za to někdo platil, ale raději knihu, přátelé, raději knihu. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž, hezký den.
4: Sen? Ne, realita. Nové SUV Citroen C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
6: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž.
1: Ahoj, u mikrofonu Jaro Dolník z Kroměříže. Speciálně pro vás posluchače hraje má nová píseň Chybíš. Zdravím rádio Kroměříž.
2: Chybíš. Noc a den se pořád ptám. Kolik času

0: kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
2: Když střechu, tak splechu. Stato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.

Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.

0: Rádio Kroměříž a počasí z našeho regionu.
1: Krásné páteční dopoledne. Je čas podívat se, jaké počasí nás dnes čeká ve Zlínském kraji. Dnes bude převážně slunečný, ale také chladnější a místy větrný. Teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů. Během dne se může přechodně objevit více oblačnosti. Večer bude od západu přibývat. Tak si užijte pátek, pokud možno i trochu sluníčka a mějte krásný den s Rádiem Kroměříž.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Senior taxi v Kroměříži využívá stále více lidí. Modernizace sportovní haly v Uherském Hradišti je dokončena. A nohejbalisté Otrokovic skončili druzí.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Služba Senior Taxi v Kroměříži zaznamenala výrazný nárůst jízd. V září se uskutečnilo 379 jízd, což je více než dvojnásobek měsíčního průměru od ledna do konce srpna. Jedna jízda stojí 30 korun a službu mohou využívat lidé starší 65 let a držitelé průkazu zdravotně postižených. Senior Taxi jezdí v pracovní dny od 7:30 ráno do 3 hodin odpoledne.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Hlavní sál sportovní haly v Uherském Hradišti má nový sportovní povrch. Původní podlaha po téměř 30 letech provozu už nevyhovovala a nahradil ji nový polyuretanový systém. Součástí rekonstrukce bylo také nové vyznačení sportovišť a úprava vybavení například branek, laviček nebo volejbalových sloupků. Rekonstrukce stála 4,26 milionů korun, přičemž 1,8 milionů přispěl Zlínský kraj.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj chce ve druhém kole financování rozdělit poskytovatelům sociálních služeb téměř 22 milionů korun ze státního rozpočtu. Dalších téměř 730 tisíc korun přidá ze svého rozpočtu na služby, jejichž kapacita vznikla během letošního roku. Návrh ještě musí schválit krajské zastupitelstvo. Peníze mají podpořit například odlehčovací služby, domovy pro seniory nebo domovy se zvláštním režimem. Mezi příjemci jsou také sociální služby města Kroměříže a Charité Uherské Hradiště. Po prvním a druhém kole tak kraj v hlavním programu rozdělí na sociální služby v letošním roce více než 1,88 miliardy korun.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Nohejbalisté Otrokovic zakončili sezónu ve Zlínském krajském přeboru na druhém místě. Ve finále soutěže nestačili na Slavkov u Brna, který sérii vyhrál na dva vítězné zápasy a získal krajský titul. Otrokovičtí tak sezónu zakončili stříbrnými medailemi.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, doprava aktuálně.
1: Teď se na chvíli podíváme na silnice v našem regionu. Pokud dnes vyrážíte autem, tady jsou místa, kde je potřeba počítat s omezením. U Hulína na silnici 55 probíhá údržba vozovky. Práce potrvají do dnešních 4 hodin odpoledne. Řidiči musí projíždět se zvýšenou opatrností. Ve Zlíně v ulici Vizovická je kvůli výměně sloupů trolejového vedení omezený jeden jízdní pruh. Obousměrný provoz zůstává zachován. Práce potrvají do konce října. Mezi Sazovicemi a Tečovicemi je kvůli stavebním pracím zúžená vozovka do jednoho jízdního pruhu. Provoz řídí mobilní semafory. Omezení má skončit 16. října. Na Uhersko-Hradišťku v Nedakonicích je uzavřená část silnice 427. Objížďka vede přes Polešovice, Moravský Písek, Veselí nad Moravou, Chylice, Novoveské.

0: Lázně a Kunovice. To byla doprava s Rádiem Kroměříž. Jezděte opatrně, buďte k sobě na silnicích ohleduplní a ať máte cestu bez zbytečných komplikací.
1: Dopravní linka Zlínského kraje 577 477 123. Kolony, nehody a radary. Informujte se i na Facebooku Rádia Kroměříž. Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
0: Krásný pátek všem posluchačům Rádia Kroměříž. Dnes máme 9. října a svátek slaví Štefan a Sára. Tak pokud máte někoho s tímto jménem ve svém okolí, nezapomeňte mu popřát. A my se samozřejmě přidáváme a všem Štefanům a Sárám přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a krásný sváteční den. Dnešek je také Světovým dnem pošty. Připomíná nám, jak důležité je spojení mezi lidmi, ať už prostřednictvím dopisů, pohlednic nebo zpráv. V době, kdy většinu věcí vyřizujeme rychle přes telefon, má někdy obyčejný dopis nebo pohlednice zvláštní kouzlo. Někdo si totiž dal tu práci, aby nám napsal pár řádků, vybral pohlednici a poslal ji právě nám. A možná je to hezká inspirace i pro dnešní den. Udělat někomu radost nemusí stát peníze ani zabrat spoustu času. Někdy stačí krátká zpráva, milé slovo nebo obyčejné zavolání člověku, na kterého jsme dlouho mysleli. Přejeme vám, ať máte krásný pátek, kolem sebe příjemné lidi a důvod někomu vykouzlit úsměv na tváři.
1: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž a megahity milénia.
1: Would you dance?

0: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
1: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
2: Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den, ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na informace, novinky, nejen z našeho regionu, ale tentokrát ze světa zdraví. Zdraví na prvním místě, na tom se asi shodneme. No a já čtu docela zajímavý článek, když se řekne vakcína proti rakovině. Tak to zní skoro jako něco ze sci-fi. Jenže právě tímhle směrem se medicína opravdu posouvá. Personalizovaná mRNA léčba se připravuje podle konkrétního nádoru pacienta a má imunitní systém naučit, které buňky má napadnout. U melanomu v kombinaci s imunoterapií podle průběžných výsledků omezila návrat a rozšíření nemoci. Pořád ale nejde, prosím, o běžné preventivní očkování a léčba zatím není schválená, takže je to spíše hodně zajímavý pohled na to, kam se může léčba rakoviny v dalších letech posunout. No, já doufám, že v dalších letech nebo vůbec, že nás to nikoho nepotká a že nás vlastně vakcína proti rakovině nebude moc zajímat, protože nás žádná rakovina trápit nebude. Pojďme na super muziku na Rádio Kroměříž, buďte s námi, krásný den přejeme.
2: Hledáte kvalitní nábytek v Kroměříži? Máte už dost levného nábytku, který nic nevydrží? Dopřejte si opravdovou kvalitu. Široký výběr, zajímavé akce a osobní přístup. To je Český nábytek Kroměříž na Kaplanově ulici směr Chropině. www.nabytek-kroměříž.cz
3: www.radiokroměříž.cz

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte rádio Kroměříž. Další pokračování našeho seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti následuje. Vítáme vás k poslechu dalšího pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Vaše rádio Kroměříž. Šikmý kostel najdeme v Karviné. Kostel pochází z roku 1736. Stojí na místě staršího dřevěného kostela. Ten je písemně doložen z roku 1447. Pod kostelem bylo od poloviny 19. století vytěženo 27 uhelných slojí. Výsledkem je slavný náklon o 6,8 stupně směrem na jih. Kostel se kvůli těžbě propadl asi o 37 metrů, tedy o výšku 12-patrového domu. Přesto se ale nezřítil. Uvnitř se zachovala památka. Kamenná křtitelnice pocházející z poloviny 15. století. V roce 1759 byl kostel zasvěcen svatému Petru z Alcantary. Těžba změnila kostel natolik, že jeho věž musela být snížena. V roce 1992 byl na kostel vydán demoliční výměr. Stavba patří mezi symboly Karviniska a tak následná iniciativa jej zachránila. Karin Tučková vydala už třetí díl knihy Šikmý kostel. Je to románová kronika ztraceného města.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Autosalon Nitra přináší do M-servisu mimořádnou nabídku. Během října získáte u vozu Dongfeng T5 Evo Dragon Edition a U-Tour veletržní slevu až 70 000 korun. Sedmimístný U-Tour nebo prostorné SUV T5 Evo tak pořídíte už od 649 000 korun. Bohatá výbava, automatická převodovka, benzínový motor s výkonem 175 koní. Veletržní ceny platí do konce října. Dongfeng, přijďte si vybrat. M-Service v Kroměříži.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
6: Rádio Zlínského kraje. Rádio

Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Posloucháte Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž a počasí z našeho regionu.
1: Krásný pátek. Je čas podívat se, jaké počasí nás dnes čeká ve Zlínském kraji. Dnešek bude převážně slunečný, ale také chladnější a místy větrný. Teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů a na Valašsku bude kolem 12. Během dne se může přechodně objevit více oblačnosti, večer jí bude od západu přibývat. Tak si užijte pátek, pokud možno i trochu sluníčka a mějte krásný den s Rádiem Kroměříž.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž vydala brožuru pro řešení obtížných situací. Bystřice pod Hostýnem zpřísňuje dohled nad pobíháním psů a Zlín čeká souboj s pražskou Slávií.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž vydalo novou brožuru s názvem Na koho se obrátit v obtížných situacích. Lidé v ní najdou kontakty na záchranné složky, zdravotnické zařízení, sociální služby, úřady i další organizace. Brožura pomůže například při zdravotních či sociálních problémech, poruchách nebo haváriích. K dispozici je na radnici, v sociálních službách města Kroměříže, v Charitě Kroměříž a v knihovně Kroměřížska.
0: Kroměřížsko.
1: V Bystřici pod Hostýnem přibývá stížnosti na volně pobíhající psy. Městský úřad proto důrazně připomíná majitelům jejich povinnost mít psy na veřejných prostranstvích na vodítku. Volný pohyb psa bez vodítka se podle městské vyhlášky nepovoluje ani v případě, že je pes poslušný a jeho majitel ho má pod dohledem. Volný pohyb psů je zakázán také na dětských a sportovních hřištích.
0: Zlínsko.
1: Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně se zapojila do celorepublikového projektu PARK, který má zlepšit péči o pacienty s Parkinsonovou nemocí. Zapojili se odborníci z rehabilitace, nutriční terapie i sociální práce. Pacientům nabízí například pravidelné cvičení, terapie chůzí, podporu pohyblivosti a prevenci pádu. V nemocnici se nyní starají přibližně o 50 pacientů s Parkinsonovou nemocí.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisty Zlína čeká v pátek večer domácí zápas s pražskou Slávií. Utkání 10. kola nejvyšší soutěže začne v 18 hodin na stadionu Letná. Slávia přijíždí do Zlína jako vedoucí.

0: vedoucí tým tabulky, domácí naopak stále čekají na první ligové vítězství. Zápas se ponese také ve znamení kampaně Růžový říjen, která upozorňuje na prevenci rakoviny prsu.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Doprava aktuálně.
0: Teď se na chvíli podíváme na silnice v našem regionu. Pokud dnes vyrážíte autem, tady jsou místa, kde je potřeba počítat s omezením. Na Kroměřížsku u Hulína na silnici 55 probíhá údržba vozovky. Práce potrvají do dnešních 4 hodin odpoledne. Řidiči musí projíždět se zvýšenou opatrností. Na Zlínsku v ulici Vizovická je kvůli výměně sloupů trolejového vedení omezený jeden jízdní pruh. Obousměrný provoz zůstává zachován. Práce potrvají do konce října. Mezi Sazovicemi a Tečovicemi je kvůli stavebním pracím zúžená vozovka do jednoho jízdního pruhu. Provoz řídí mobilní semafory. Omezení má skončit 16. října. Na Uherskohradišťsku v Nedokolnicích je uzavřená část silnice 427. Objížďka vede přes Polešovice, Moravský Písek, Veselí nad Moravou, Chylice, Novoveské Lázně a Kunovice. To byla doprava s Rádiem Kroměříž. Jezděte opatrně, buďte k sobě na silnicích ohleduplní a ať máte cestu bez zbytečných komplikací.
1: Dopravní linka Zlínského kraje 577-477-123. Kolony, nehody a radary. Informujte se i na Facebooku Rádia Kroměříž. Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
0: Krásný pátek všem posluchačům Rádia Kroměříž. Dnes máme 9. října a svátek slaví Štefan a Sára. Všem Štefanům a Sárám přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a ať mají krásný sváteční den. Dnešek je také Světovým dnem pošty. Připomíná nám, jak důležité je spojení mezi lidmi. V době, kdy si většinou píšeme přes telefon, má obyčejný dopis nebo pohlednice pořád své kouzlo. A tak možná dnes udělejte radost někomu blízkému. Milou zprávou, zavoláním nebo pár hezkými slovy. Užijte si krásný pátek a mějte příjemný den s Rádiem Kroměříž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž. Megahity Rádia Kroměříž, to nejlepší z nového milénia.
1: Yes. Open, come on. Hey Martinez, you ready, girl?
2: Come on, let's do this game.

0: Život pod lupou s Romčou na rádiu Kroměříž. Ahoj, tady Romča. Představte si, že jdete po ulici a najednou ucítíte vůni. A během jedné vteřiny jste někde úplně jinde. V kuchyni u babičky, na dovolené, ve škole, nebo vedle člověka, na kterého jste už roky nemysleli. Jak je možné, že jeden obyčejný pach dokáže otevřít dveře do minulosti rychleji než fotografie? Čich má totiž velmi blízké spojení s oblastmi mozku, které souvisejí s emocemi a pamětí. A právě proto bývají vzpomínky vyvolané vůní často překvapivě živé. Vůně nehraje roli jen v tom, co si pamatujeme. Může ovlivnit i to, jak vnímáme lidi kolem sebe. A teď nemyslím parfém za 3000. Myslím člověka samotného, protože každý z nás má svůj vlastní tělesný pach. Jeho složení ovlivňuje řada faktorů a výzkum ukazuje, že tělesný pach může ovlivnit sociální vnímání i partnerskou přitažlivost. Takže ano, může se stát, že nám někdo voní a vůbec neumíme vysvětlit proč. A teď trochu provokace. Možná jsme někdy přesvědčení, že nás dostal jeho úsměv, oči nebo hlas. A náš nos si mezi tím potichu říká svoje. A ne, neznamená to, že máme v nose zabudovaný seznam ideálních partnerů. Výzkum kolem takzvaných feromonů u lidí je mnohem složitější a některé populární teorie zdaleka nejsou tak jednoznačné, jak se občas tvrdí. Ale jedna věc je opravdu zajímavá. Vůně dokáže změnit náš pocit z člověka, místa nebo okamžiku, aniž bychom si toho museli vědomě všimnout. A možná právě proto některé vůně milujeme. A jiné bychom nejraději poslali na druhý konec republiky. Tak si to někdy zkuste. Až ucítíte vůni, která vás někam okamžitě přenese, nezastavujte se jen u toho, jestli vám voní. Zkuste si říct, kam mě právě vrátila, kdo tam byl, co se tehdy dělo a hlavně, jaký pocit se objevil jako první. A teď mě zajímá něco od vás. Která vůně vás dokáže během pár vteřin vrátit do nějakého místa, období nebo ke konkrétnímu člověku? Napište mi na Facebook Rádia Kroměříž. Třeba zjistíme, že některé vůně máme v hlavě uložené mnohem hlouběji, než jsme si mysleli. Krásný den!
1: Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.

0: Rádio Kroměříž.
1: Já bych byla ráda, kdybyste se teďkom jako zasnili, jo? Zasnili a přemýšleli, kdo by si někdy neřekl, že kdyby vyhrál milion, hned by věděl, co s ním. No, dneska už milion není nic moc, ale dejme tomu třeba milion dolarů. Jenže v americké Illinois teď někdo vyhrál úplně něco jiného. Jackpot přes, a teď si podržte klobouky, miliardu dolarů, což je v přepočtu asi 22 miliard korun. Mám pocit, že státní rozpočet nebo schodek, nebo jak se to dneska říká, je nějakých 340 miliard, mám takový pocit, tak si představte, že vlastníte 22 miliard korun. Výherce si může nechat peníze vyplácet postupně 29 let, nebo si vzít jednorázově 450,5 milionu dolarů před zdaněním. A nejlepší na tom je, že zatím vůbec nevíme, kdo ten šťastlivec je. Já věřím tomu, že se to asi jasně nikdy nedozvíme. A mě by zajímalo, jako, co byste s tím dělali, jak byste se zachovali. Zkuste se teď třeba jako zamyslet nad tím u kafe, nebo jestli jedete autem. 22 miliard. No, já je sice nemám, abych je vám dala, ale super muziku mám na rádiu Kroměříž. Tak jo, jdeme na to, hezký den přeji.
2: Když střechu, tak splechu. Tato střechy napajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
3: Uherské Hradiště. Staré město. Konovice na 88,2 FM.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž a mám takový fenomén. Znáte to všichni, musíte na něco čekat. Spousta z nás to nesnáší. Tak schválně, jak dlouho byste byli ochotní stát ve frontě kvůli něčemu dobrému? 10 minut? Půl hoďky? Sociální sítě teď v Británii vytváří takový zájem o některé podniky, že Guardian popisuje i případy lidí čekajících dlouhé hodiny kvůli jedinému virálnímu jídlu. Jo, kvůli jídlu. Jeden londýnský podnik počítal s prodejem asi 50 wrapů denně, ale po rozšíření na sociálních sítích jich začal prodávat kolem 400, takže už možná neplatí, že stojíme ve frontě, protože tam je dobré jídlo. Někdy tam stojíme zkrátka, protože tam už stojí všichni ostatní. Dřív se stálo na banány, teď se stojí na wrapy, ale ten důvod, proč se stojí v těch frontách, je naprosto jiný. No, já nevím, já si radši stoupnu k plotně a ten wrap si udělám doma, ale každopádně jo, i tohle se zkrátka děje. Je to teda neskutečný. A já vám přeji, abyste dneska v žádné frontě nestáli, ale tyjo, kdybyste tak stáli frontu na poslech rádia Kroměříž, to by bylo parádní. A buďte s námi, super muzika letí k vám. Hezký den.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměřiž.cz
3: Autosalon Nitra přináší do M-servisu mimořádnou nabídku. Během října získáte u vozu Dongfeng T5 Evo Dragon Edition a U-Tour veletržní slevu až 70 000 korun. Sedmimístný U-Tour nebo prostorné SUV T5 Evo tak pořídíte už od 649 000 korun. Bohatá výbava, automatická převodovka, benzínový motor s výkonem 175 koní. Veletržní ceny platí do konce října. Dongfeng, přijďte si vybrat. M-Service v Kroměříži.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: I na Hradišťsku jsme si blíž.
6: Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Senior taxi v Kroměříži využívá stále více lidí. Modernizace sportovní haly v Uherském Hradišti je dokončena. A nohejbalisté Otrokovic skončili druzí.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Služba Senior Taxi v Kroměříži zaznamenala výrazný nárůst jízd. V září se uskutečnilo

0: například branek, laviček nebo volejbalových sloupků. Rekonstrukce stála 4,26 milionů korun, přičemž 1,8 milionu přispěl Zlínský kraj.
1: Zlínsko.
0: Zlínský kraj chce ve druhém kole financování rozdělit poskytovatelům sociálních služeb téměř 22 milionů korun ze státního rozpočtu. Dalších téměř 730 tisíc korun přidá ze svého rozpočtu na služby, jejichž kapacita vznikla během letošního roku. Návrh ještě musí schválit krajské zastupitelstvo. Peníze mají podpořit například odlehčovací služby, domovy pro seniory nebo domovy se zvláštním režimem. Mezi příjemci jsou také sociální služby města Kroměříže a Charité Uherské Hradiště. Po prvním a druhém kole tak kraj v hlavním programu rozdělí na sociální služby v letošním roce více než 1,88 miliardy korun.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
0: Nohejbalisté Otrokovic zakončili sezónu ve Zlínském krajském přeboru na druhém místě. Ve finále soutěže nestačili na Slavkov u Brna, který sérii vyhrál na dva vítězné zápasy a získal krajský titul. Otrokovičtí tak sezónu zakončili stříbrnými medailemi.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Jsme s vámi na rádiu Kroměříž a také svět techniky. Pojďme na to. Na TikToku se začalo mluvit o zvláštním skrytém koutě platformy, kterému lidé říkají TikTok Farlands. Má jít o místo mimo běžný proud doporučovaných videí, kde se objevují podivné, temné a často až znepokojivé záběry. Uživatelé se k ním údajně dostávají přes náhodné řetězce znaků, které si mezi sebou předávají jako jakési vstupní body. Zajímavé je, že nejde jen o hororovou internetovou legendu, ale i o snahu obejít algoritmus a dostat se mimo obsah, který nám sociální sítě běžně servírují. Farlands tak připomínají digitální okraj světa, kde se mísí staré internetové mýty, glitch estetika, umění i odpor proti nekonečnému doporučování. A možná právě proto lidi tolik přitahují. V době, kdy algoritmy zkrátka rozhodují, co uvidíme, tak to působí jako vzácný pocit, že člověk na chvíli převzal kontrolu zpátky.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž.
2: Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí, jablečný den a farmářské trhy.
0: Sen? Ne. Realita. Nové SUV Citroen C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den s Rádiem Kroměříž. Pojďme do Uherského Hradiště. Dům dětí a mládeže Šikula se po více než roce vrací do opravené budovy v ulici Purkyně. Děti dostanou modernizované učebny i nové prostory pro řemeslné a technické aktivity, kde si budou moci vyzkoušet například práci s novými technologiemi a drony. Budova má také nový výtah a bezbariérové zázemí a proměnou prošla i zahrada s hřištěm, ohništěm i interaktivními prvky. Rekonstrukce vyšla na více než 29 milionů korun.
2: Hledáte kvalitní nábytek v Kroměříži? Máte už dost levného nábytku, který nic nevydrží? Dopřejte si opravdovou kvalitu. Široký výběr, zajímavé akce a osobní přístup. To je Český nábytek Kroměříž na Kaplanově ulici směr Chropině. www.nabytek-kroměříž.cz.
3: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
0: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den na Rádio Kroměříž. Myslíte si, že už jsme na planetě objevili všechny kočky? A tím nemyslím, že bychom počítali ty kočky, ale jakoby druhy. Tak ne, v Bolívii vědci oficiálně popsali nový druh divoké kočky, který je dokonce menší než běžná domácí kočka. Já jsem strašně ráda, když jsem tady tuhle tu zprávu vůbec četla, protože mně jako přijde až neuvěřitelný, že ještě jde objevit nějaká jiná třeba kočka nebo jiné zvíře, než to, co vůbec známe, jo? OK, u prvoků to neřeším, ale u koček to je zajímavé. No pojďme zpátky, genetické analýzy ukázaly, že se její vývojová větev oddělila od příbuzných přibližně, a teď si držme klobouky, před 1,4 milionů let a jde o první nově pojmenovaný žijící druh divoké kočky už za více než století. Takže zatímco doma přesně víme, kde nám kočka v noci zhodí květináč a tak dále, tak v přírodě pořád existují kočky, které věda teprve poznává. To je krásné, já jsem tak ráda, že to nejsou jenom ty špatné zprávy, že by nám tady vymíralo všechno, ale že se prostě objevují i nový druh, třeba kočky, tak jo, super. Já předpokládám, že ti, co mají doma dneska kočku, tak nový druh neobjeví, bude zase všechno tak, jak má být a mějte pohodový den ve společnosti Rádia Kroměříž.
0: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.

0: Express Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž vydalo novou brožuru s názvem Na koho se obrátit v obtížných situacích. Lidé v ní najdou kontakty na záchranné složky, zdravotnické zařízení, sociální služby, úřady i další organizace. Brožura pomůže například při zdravotních či sociálních problémech, poruchách nebo haváriích. K dispozici je na radnici, v sociálních službách města Kroměříže, v Charitě Kroměříž a v knihovně Kroměřížska.
0: Kroměřížsko.
1: V Bystřici pod Hostýnem přibývá stížnosti na volně pobíhající psy. Městský úřad proto důrazně připomíná majitelům jejich povinnost mít psy na veřejných prostranstvích na vodítku. Volný pohyb psa bez vodítka se podle městské vyhlášky nepovoluje ani v případě, že je pes poslušný a jeho majitel ho má pod dohledem. Volný pohyb psů je zakázán také na dětských a sportovních hřištích.
0: Zlínsko.
1: Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně se zapojila do celorepublikového projektu PARK, který má zlepšit péči o pacienty s Parkinsonovou nemocí. Zapojili se odborníci z rehabilitace, nutriční terapie i sociální práce. Pacientům nabízí například pravidelné cvičení, terapie chůzí, podporu pohyblivosti a prevenci pádu. V nemocnici se nyní starají přibližně o 50 pacientů s Parkinsonovou nemocí.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisty Zlína čeká v pátek večer domácí zápas s pražskou Slavií. Utkání 10. kola nejvyšší soutěže začne v 18 hodin na stadionu Letná. Slavia přijíždí do Zlína jako vedoucí tým tabulky, domácí naopak stále čekají na první ligové vítězství. Zápas se ponese také ve znamení kampaně Růžový říjen, která upozorňuje na prevenci rakoviny prsu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Radio Kroměříž.
1: Pohodový den na Rádiu Kroměříž, vrátíme se k oblíbenému tématu a to jsou dovolené. Sice už je po dovolený, sezona je skoro fuč, ale ti, co nemají děti, tak prakticky můžou dovolenkovat kdykoliv, ale ona se to nevztahuje ani na to. A i s dětma se dá dovolenkovat kdykoliv, s partnerem se dá dovolenkovat kdykoliv, s kamarády, s kýmkoliv, ale což takhle úplně sám. Právě cestování o samotě je čím dál populárnější a vyhledávání solo travel letos dosáhlo historického maxima. Lidé zároveň častěji volí i pomalejší cestování, tedy že místo honění 10 míst za týden zůstanou déle na jednom místě. A ono to vlastně zní jako docela lákavě. Žádné dohadování, kam se půjde na večeři a v kolik se ráno vstává. Nikdo vás neprudí, nikdo nechrápe, nikdo neotravuje mami, anebo já mám hlad. Na druhou stranu všechno řešíte sami a často to vyjde i dráž, takže otázka je jednoduchá. Vyrazili byste sami a měli byste to jako super benefit, tyjo. Zajímavá myšlenka, no jo. Na Radiu Kroměříž vyrazíme vstříc super muzice. Buďte s námi, krásný den přejeme.
2: Když střechu, tak splechu. Tato střechy napajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
3: Autosalon Nitra přináší do M-servisu mimořádnou nabídku. Během října získáte u vozu Dongfeng T5 Evo Dragon Edition a U-Tour veletržní slevu až 70 000 korun. Sedmimístný U-Tour nebo prostorné SUV T5 Evo tak pořídíte už od 649 000 korun. Bohatá výbava, automatická převodovka, benzínový motor s výkonem 175 koní. Veletržní ceny platí do konce října. Dongfeng, přijďte si vybrat. M-Servis v Kroměříži.
4: M-Servis Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Servis. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: I na Hradišťsku jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž.
2: Ahoj, tady kapela Vohnout. Zdravíme posluchače Rádia Kroměříž.
3: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.

0: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
2: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

žít jen z kombinace přece nedá. Láska je věčná, ale silnější jsou naše ega. Nějak se nedojímám, když se vracím fotkám. Nevěřím v minulost, proto jenom čekám. Čekám, až tě potkám, ty se budeš sladce smát. Budeš šťastná, nebudeš sama, bude to pro mě rána. Představíš mě přítele, pozdravím a půjdu dál. Se vzpomínkou na lásku, kde nikdo nevyhrál.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Senior taxi v Kroměříži využívá stále více lidí. Modernizace sportovní haly v Uherském Hradišti je dokončena. A nohejbalisté Otrokovic skončili druzí.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Služba Senior Taxi v Kroměříži zaznamenala výrazný nárůst jízd. V září se uskutečnilo 379 jízd, což je více než dvojnásobek měsíčního průměru od ledna do konce srpna. Jedna jízda stojí 30 korun a službu mohou využívat lidé starší 65 let a držitelé průkazu zdravotně postižených. Senior Taxi jezdí v pracovní dny od 7:30 ráno do 3 hodin odpoledne.
0: Uhersko Hradišťko.
1: Hlavní sál sportovní haly v Uherském Hradišti má nový sportovní povrch. Původní podlaha po téměř 30 letech provozu už nevyhovovala a nahradil ji nový polyuretanový systém. Součástí rekonstrukce bylo také nové vyznačení sportovišť a úprava vybavení například branek, laviček nebo volejbalových sloupků. Rekonstrukce stála 4,26 milionů korun, přičemž 1,8 milionů přispěl Zlínský kraj.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj chce ve druhém kole financování rozdělit poskytovatelům sociálních služeb téměř 22 milionů korun ze státního rozpočtu. Dalších téměř 730 tisíc korun přidá ze svého rozpočtu na služby, jejichž kapacita vznikla během letošního roku. Návrh ještě musí schválit krajské zastupitelstvo. Peníze mají podpořit například odlehčovací služby, domovy pro seniory nebo domovy se zvláštním režimem. Mezi příjemci jsou také sociální služby města Kroměříže a Charité Uherské Hradiště. Po prvním a druhém kole tak kraj v hlavním programu rozdělí na sociální služby v letošním roce více než 1,88 miliardy korun.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Nohejbalisté Otrokovic zakončili sezónu ve Zlínském krajském přeboru na druhém místě. Ve finále soutěže

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte rádio Kroměříž. Další pokračování našeho seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti následuje. Vítáme vás k poslechu dalšího pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Vaše rádio Kroměříž. Šikmý kostel najdeme v Karviné. Kostel pochází z roku 1736. Stojí na místě staršího dřevěného kostela. Ten je písemně doložen z roku 1447. Pod kostelem bylo od poloviny 19. století vytěženo 27 uhelných slojí. Výsledkem je slavný náklon o 6,8 stupně směrem na jih. Kostel se kvůli těžbě propadl asi o 37 metrů, tedy o výšku 12-patrového domu. Přesto se ale nezřítil. Uvnitř se zachovala památka. Kamenná křtitelnice pocházející z poloviny 15. století. V roce 1759 byl kostel zasvěcen svatému Petru z Alcantary. Těžba změnila kostel natolik, že jeho věž musela být snížena. V roce 1992 byl na kostel vydán demoliční výměr. Stavba patří mezi symboly Karviniska a tak následná iniciativa jej zachránila. Karin Tučková vydala už třetí díl knihy Šikmý kostel. Je to románová kronika ztraceného města.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Sen? Ne. Realita. Nové SUV Citroën C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Radio Kroměříž.
1: Pohodový den, ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na informace, novinky, nejen z našeho regionu, ale tentokrát ze světa zdraví. Zdraví na prvním místě, na tom se asi shodneme. No a já čtu docela zajímavý článek, když se řekne vakcína proti rakovině. Tak to zní skoro jako něco ze sci-fi. Jenže právě tímhle směrem se medicína opravdu posouvá. Personalizovaná mRNA léčba se připravuje podle konkrétního nádoru pacienta a má imunitní systém naučit, které buňky má napadnout. U melanomu v kombinaci s imunoterapií podle průběžných výsledků omezila návrat a rozšíření nemoci. Pořád ale nejde, prosím, o běžné preventivní očkování a léčba zatím není schválená, takže je to spíše hodně zajímavý pohled na to, kam se může léčba rakoviny v dalších letech posunout. No, já doufám, že v dalších letech nebo vůbec, že nás to nikoho nepotká a že nás vlastně vakcína proti rakovině nebude moc zajímat, protože nás žádná rakovina trápit nebude. Pojďme na super muziku na Rádio Kroměříž, buďte s námi, krásný den přejeme.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz
3: Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.
4: Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž vydala brožuru pro řešení obtížných situací. Bystřice pod Hostýnem zpřísňuje dohled nad pobíháním psů. A Zlín čeká souboj s pražskou Slávií.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž vydalo novou brožuru s názvem Na koho se obrátit v obtížných situacích. Lidé v ní najdou kontakty na záchranné složky, zdravotnické zařízení, sociální služby, úřady i další organizace. Brožura pomůže například při zdravotních či sociálních problémech, poruchách nebo haváriích. K dispozici je na radnici, v sociálních službách města Kroměříže, v Charitě Kroměříž a v knihovně Kroměřížska.
0: Kroměřížsko.
1: V Bystřici pod Hostýnem přibývá stížností na volně pobíhající psy. Městský úřad proto důrazně připomíná majitelům jejich povinnost mít psy na veřejných prostranstvích na vodítku. Volný pohyb psa bez vodítka se podle městské vyhlášky nepovoluje ani v případě, že je pes poslušný a jeho majitel ho má pod dohledem. Volný pohyb psů je zakázán také na dětských a sportovních hřištích.
0: Zlínsko.
1: Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně se zapojila do celorepublikového projektu PARK, který má zlepšit péči o pacienty s Parkinsonovou nemocí. Zapojili se odborníci z rehabilitace, nutriční terapie i sociální práce. Pacientům nabízí například pravidelné cvičení, terapie chůzí, podporu pohyblivosti a prevenci pádu. V nemocnici se nyní starají přibližně o 50 pacientů s Parkinsonovou nemocí.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisty Zlína čeká v pátek večer domácí zápas s pražskou Slávií. Utkání 10. kola nejvyšší soutěže začne v 18 hodin na stadionu Letná. Slávia přijíždí do Zlína jako vedoucí tým tabulky, domácí naopak stále čekají na první ligové vítězství. Zápas se ponese také ve znamení kampaně Růžový říjen, která upozorňuje na prevenci rakoviny prsu.
0: Nejvíce informací z

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž a mám takový fenomén. Znáte to všichni, musíte na něco čekat. Spousta z nás to nesnáší. Tak schválně, jak dlouho byste byli ochotní stát ve frontě kvůli něčemu dobrému? 10 minut? Půl hoďky? Sociální sítě teď v Británii vytváří takový zájem o některé podniky, že Guardian popisuje i případy lidí čekajících dlouhé hodiny kvůli jedinému virálnímu jídlu. Jo, kvůli jídlu. Jeden londýnský podnik počítal s prodejem asi 50 wrapů denně, ale po rozšíření na sociálních sítích jich začal prodávat kolem 400, takže už možná neplatí, že stojíme ve frontě, protože tam je dobré jídlo. Někdy tam stojíme zkrátka, protože tam už stojí všichni ostatní. Dřív se stálo na banány, teď se stojí na wrapy, ale ten důvod, proč se stojí v těch frontách, je naprosto jiný. No, já nevím, já si radši stoupnu k plotně a ten wrap si udělám doma, ale každopádně jo, i tohle se zkrátka děje. Je to teda neskutečný. A já vám přeji, abyste dneska v žádné frontě nestáli, ale tyjo, kdybyste tak stáli frontu na poslech rádia Kroměříž, to by bylo parádní. A buďte s námi, super muzika letí k vám. Hezký den.
0: Sen? Ne. Realita. Nové SUV Citroën C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Radio Kroměříž.
1: Já bych byla ráda, kdybyste se teďkom jako zasnili, jo? Zasnili a přemýšleli, kdo by si někdy neřekl, že kdyby vyhrál milion, hned by věděl, co s ním. No, dneska už milion není nic moc, ale dejme tomu třeba $1,000,000. Jenže v americké Illinois teď někdo vyhrál úplně něco jiného. Jackpot přes, a teď si podržte klobouky, $1,000,000,000, což je v přepočtu asi 22 miliard korun. Mám pocit, že státní rozpočet nebo schodek, nebo jak se tomu dneska říká, je nějakých 340 miliard, mám takový pocit, tak si představte, že vlastníte 22 miliard korun. Výherce si může nechat peníze vyplácet postupně 29 let, nebo si vzít jednorázově 450,5 milionu dolarů před zdaněním. A nejlepší na tom je, že zatím vůbec nevíme, kdo ten šťastný slivec je, já věřím tomu, že se to asi jasně nikdy nedozvíme. A mě by zajímalo, jako, co byste s tím dělali, jak byste se zachovali. Zkuste se teď třeba jako zamyslet nad tím u kafe, nebo jestli jedete autem. 22 miliard. No, já je sice nemám, abych je vám dala, ale super muziku mám na rádiu Kroměříž. Tak jo, jdeme na to, hezký den přeji.
2: Hledáte kvalitní nábytek v Kroměříži? Máte už dost levného nábytku, který nic nevydrží? Dopřejte si opravdovou kvalitu. Široký výběr, zajímavé akce a osobní přístup. To je Český nábytek Kroměříž. Na Kaplanově ulici, směr Chropině. www.nabytek-kroměříž.cz.
3: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
4: Když střechu, tak splechu. Stato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.

0: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
1: Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.
2: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Posloucháte Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Senior taxi v Kroměříži využívá stále více lidí. Modernizace sportovní haly v Uherském Hradišti je dokončena. A nohejbalisté Otrokovic skončili druzí.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Služba Senior Taxi v Kroměříži zaznamenala výrazný nárůst jízd. V září se uskutečnilo 379 jízd, což je více než dvojnásobek měsíčního průměru od ledna do konce srpna. Jedna jízda stojí 30 korun a službu mohou využívat lidé starší 65 let a držitelé průkazu zdravotně postižených. Senior Taxi jezdí v pracovní dny od 7:30 ráno do 3 hodin odpoledne.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Hlavní sál sportovní haly v Uherském Hradišti má nový sportovní povrch. Původní podlaha po téměř 30 letech provozu už nevyhovovala a nahradil ji nový polyuretanový systém. Součástí rekonstrukce bylo také nové vyznačení sportovišť a úprava vybavení například branek, laviček nebo volejbalových sloupků. Rekonstrukce stála 4,26 milionů korun, přičemž 1,8 milionů přispěl Zlínský kraj.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj chce ve druhém kole financování rozdělit poskytovatelům sociálních služeb téměř 22 milionů korun ze státního rozpočtu. Dalších téměř 730 tisíc korun přidá ze svého rozpočtu na služby, jejichž kapacita vznikla během letošního roku. Návrh ještě musí schválit krajské zastupitelstvo. Peníze mají podpořit například odlehčovací služby, domovy pro seniory nebo domovy se zvláštním režimem. Mezi příjemci jsou také sociální služby města Kroměříže a Charité Uherské Hradiště. Po prvním a druhém kole tak kraj v hlavním programu rozdělí na sociální služby v letošním roce více než 1,88 miliardy korun.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Nohejbalisté Otrokovic zakončili sezónu ve Zlínském krajském přeboru na druhém místě. Ve finále soutěže nestačili na Slavkov u Brna, který sérii vyhrál na dva vítězné zápasy a získal krajský titul. Otrokovičtí tak sezónu zakončili stříbrnými medailemi.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.

0: Život pod lupou s Romčou na rádiu Kroměříž. Ahoj, tady Romča. Představte si, že jdete po ulici a najednou ucítíte vůni. A během jedné vteřiny jste někde úplně jinde. V kuchyni u babičky, na dovolené, ve škole, nebo vedle člověka, na kterého jste už roky nemysleli. Jak je možné, že jeden obyčejný pach dokáže otevřít dveře do minulosti rychleji než fotografie? Čich má totiž velmi blízké spojení s oblastmi mozku, které souvisejí s emocemi a pamětí. A právě proto bývají vzpomínky vyvolané vůní často překvapivě živé. Vůně nehraje roli jen v tom, co si pamatujeme. Může ovlivnit i to, jak vnímáme lidi kolem sebe. A teď nemyslím parfém za 3000. Myslím člověka samotného, protože každý z nás má svůj vlastní tělesný pach. Jeho složení ovlivňuje řada faktorů a výzkum ukazuje, že tělesný pach může ovlivnit sociální vnímání i partnerskou přitažlivost. Takže ano, může se stát, že nám někdo voní a vůbec neumíme vysvětlit proč. A teď trochu provokace. Možná jsme někdy přesvědčeni, že nás dostal jeho úsměv, oči nebo hlas. A náš nos si mezi tím potichu říká svoje. A ne, neznamená to, že máme v nose zabudovaný seznam ideálních partnerů. Výzkum kolem takzvaných feromonů u lidí je mnohem složitější a některé populární teorie zdaleka nejsou tak jednoznačné, jak se občas tvrdí. Ale jedna věc je opravdu zajímavá. Vůně dokáže změnit náš pocit z člověka, místa nebo okamžiku, aniž bychom si toho museli vědomě všimnout. A možná právě proto některé vůně milujeme. A jiné bychom nejraději poslali na druhý konec republiky. Tak si to někdy zkuste, až ucítíte vůni, která vás někam okamžitě přenese, nezastavujte se jen u toho, jestli vám voní. Zkuste si říct, kam mě právě vrátila, kdo tam byl, co se tehdy dělo a hlavně, jaký pocit se objevil jako první. A teď mě zajímá něco od vás. Která vůně vás dokáže během pár vteřin vrátit do nějakého místa, období nebo ke konkrétnímu člověku? Napište mi na Facebook Rádia Kroměříž. Třeba zjistíme, že některé vůně máme v hlavě uložené mnohem hlouběji, než jsme si mysleli. Krásný den!
1: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
2: I na Hradišťsku jsme si blíž.
3: Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den s Rádiem Kroměříž. Pojďme do Uherského Hradiště. Dům dětí a mládeže Šikula se po více než roce vrací do opravené budovy v ulici Purkyně. Děti dostanou modernizované učebny i nové prostory pro řemeslné a technické aktivity, kde si budou moci vyzkoušet například práci s novými technologiemi a drony. Budova má také nový výtah a bezbariérové zázemí a proměnou prošla i zahrada s hřištěm, ohništěm i interaktivními prvky. Rekonstrukce vyšla na více než 29 milionů korun.
2: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 1 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
3: I na Zlínsku jsme si blíž.
4: Rádio Kroměříž.

0: Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.
1: Když střechu, tak splechu. Stato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
2: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž vydala brožuru pro řešení obtížných situací. Bystřice pod Hostýnem zpřísňuje dohled nad pobíháním psů. A Zlín čeká souboj s pražskou Slávií.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž vydalo novou brožuru s názvem Na koho se obrátit v obtížných situacích. Lidé v ní najdou kontakty na záchranné složky, zdravotnické zařízení, sociální služby, úřady i další organizace. Brožura pomůže například při zdravotních či sociálních problémech, poruchách nebo haváriích. K dispozici je na radnici, v sociálních službách města Kroměříže, v Charitě Kroměříž a v knihovně Kroměřížska.
0: Kroměřížsko.
1: V Bystřici pod Hostýnem přibývá stížností na volně pobíhající psy. Městský úřad proto důrazně připomíná majitelům jejich povinnost mít psy na veřejných prostranstvích na vodítku. Volný pohyb psa bez vodítka se podle městské vyhlášky nepovoluje ani v případě, že je pes poslušný a jeho majitel ho má pod dohledem. Volný pohyb psů je zakázán také na dětských a sportovních hřištích.
0: Zlínsko.
1: Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně se zapojila do celorepublikového projektu PARK, který má zlepšit péči o pacienty s Parkinsonovou nemocí. Zapojili se odborníci z rehabilitace, nutriční terapie i sociální práce. Pacientům nabízí například pravidelné cvičení, terapie chůzí, podporu pohyblivosti a prevenci pádu. V nemocnici se nyní starají přibližně o 50 pacientů s Parkinsonovou nemocí.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisty Zlína čeká v pátek večer domácí zápas s pražskou Slávií. Utkání 10. kola nejvyšší soutěže začne v 18 hodin na stadionu Letná. Slávia přijíždí do Zlína jako vedoucí tým tabulky, domácí naopak stále čekají na první ligové vítězství. Zápas se ponese také ve znamení kampaně Růžový říjen, která upozorňuje na prevenci rakoviny prsu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Jsme s vámi na rádiu Kroměříž a také svět techniky. Pojďme na to. Na TikToku se začalo mluvit o zvláštním skrytém koutě platformy, kterému lidé říkají TikTok Farlands. Má jít o místo mimo běžný proud doporučovaných videí, kde se objevují podivné, temné a často až znepokojivé záběry. Uživatelé se k ním údajně dostávají přes náhodné řetězce znaků, které si mezi sebou předávají jako jakési vstupní body. Zajímavé je, že nejde jen o hororovou internetovou legendu, ale i o snahu obejít algoritmus a dostat se mimo obsah, který nám sociální sítě běžně servírují. Farlands tak připomínají digitální okraj světa, kde se mísí staré internetové mýty, glitch estetika, umění i odpor proti nekonečnému doporučování. A možná právě proto lidi tolik přitahují. V době, kdy algoritmy zkrátka rozhodují, co uvidíme, tak to působí jako vzácný pocit, že člověk na chvíli převzal kontrolu zpátky.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz.
0: Rádio Zlínského kraje. Rádio

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte rádio Kroměříž. Další pokračování našeho seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti následuje. Vítáme vás k poslechu dalšího pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Vaše rádio Kroměříž. Šikmý kostel najdeme v Karviné. Kostel pochází z roku 1736. Stojí na místě staršího dřevěného kostela. Ten je písemně doložen z roku 1447. Pod kostelem bylo od poloviny 19. století vytěženo 27 uhelných slojí. Výsledkem je slavný náklon o 6,8 stupně směrem na jih. Kostel se kvůli těžbě propadl asi o 37 metrů, tedy o výšku 12-patrového domu. Přesto se ale nezřítil. Uvnitř se zachovala památka. Kamenná křtitelnice pocházející z poloviny 15. století. V roce 1759 byl kostel zasvěcen svatému Petru z Alcantary. Těžba změnila kostel natolik, že jeho věž musela být snížena. V roce 1992 byl na kostel vydán demoliční výměr. Stavba patří mezi symboly Karviniska a tak následná iniciativa jej zachránila. Karin Tučková vydala už třetí díl knihy Šikmý kostel. Je to románová kronika ztraceného města.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Senior taxi v Kroměříži využívá stále více lidí. Modernizace sportovní haly v Uherském Hradišti je dokončena. A nohejbalisté Otrokovic skončili druzí.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Služba Senior Taxi v Kroměříži zaznamenala výrazný nárůst jízd. V září se uskutečnilo 379 jízd, což je více než dvojnásobek měsíčního průměru od ledna do konce srpna. Jedna jízda stojí 30 korun a službu mohou využívat lidé starší 65 let a držitelé průkazu zdravotně postižených. Senior Taxi jezdí v pracovní dny od 7:30 ráno do 3 hodin odpoledne.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Hlavní sál sportovní haly v Uherském Hradišti má nový sportovní povrch. Původní podlaha po téměř 30 letech provozu už nevyhovovala a nahradil ji nový polyuretanový systém. Součástí rekonstrukce bylo také nové vyznačení sportovišť a úprava vybavení například branek, laviček nebo volejbalových sloupků. Rekonstrukce stála 4,26 milionů korun, přičemž 1,8 milionů přispěl Zlínský kraj.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj chce ve druhém kole financování rozdělit poskytovatelům sociálních služeb téměř 22 milionů korun ze státního rozpočtu. Dalších téměř 730 tisíc korun přidá ze svého rozpočtu na služby, jejichž kapacita vznikla během letošního roku. Návrh ještě musí schválit krajské zastupitelstvo. Peníze mají podpořit například odlehčovací služby, domovy pro seniory nebo domovy se zvláštním režimem. Mezi příjemci jsou také sociální služby města Kroměříže a Charita Uherské Hradiště. Po prvním a druhém kole tak kraj v hlavním programu rozdělí na sociální služby v letošním roce více než 1,88 miliardy korun.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Nohejbalisté Otrokovic zakončili sezónu ve Zlínském krajském přeboru na druhém místě. Ve finále soutěže nestačili na Slavkov u Brna, který sérii vyhrál na dva vítězné zápasy a získal krajský titul. Otrokovičtí tak sezónu zakončili stříbrnými medailemi.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Karásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Ojter Jarda Bobovský, zdraví vás kapela Premiér. Posloucháte náš nový single.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, mám takový fenomén, znáte to všichni, musíte na něco čekat, spousta z nás to nesnáší. Tak schválně, jak dlouho byste byli ochotní stát ve frontě kvůli něčemu dobrému? 10 minut, půl hoďky. Sociální sítě teď v Británii vytváří takový zájem o některé podniky, že Guardian popisuje i případy lidí čekajících dlouhé hodiny kvůli jedinému virálnímu jídlu. Jo, kvůli jídlu. Jeden londýnský podnik počítal s prodejem asi 50 wrapů denně, ale po rozšíření na sociálních sítích jich začal prodávat kolem 400, takže už možná neplatí, že stojíme ve frontě, protože tam je dobré jídlo. Někdy tam stojíme zkrátka, protože tam už stojí všichni ostatní. Dřív se stálo na banány, teď se stojí na wrapy, ale ten důvod, proč se stojí v těch frontách, je naprosto jiný. No, já nevím, já si radši stoupnu k plotně a ten wrap si udělám doma, ale každopádně jo, i tohle se zkrátka děje. Je to teda neskutečný. A já vám přeji, abyste dneska v žádné frontě nestáli, ale tyjo, kdybyste tak stáli frontu na poslech Rádia Kroměříž, to by bylo parádní. A buďte s námi, super muzika letí k vám. Hezký den.
2: Hledáte kvalitní nábytek v Kroměříži? Máte už dost levného nábytku, který nic nevydrží? Dopřejte si opravdovou kvalitu. Široký výběr, zajímavé akce a osobní přístup. To je Český nábytek Kroměříž. Na Kaplanově ulici, směr Chropině. www.nabytek-kroměříž.cz.
3: Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
4: Yeah. Let me see that.

Dobrá vinotéka, to je více jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.

0: Rockový žvanec s Lupem na Rádiu Kroměříž.
1: Přátelé, máme tady další díl rockového žvance na vlnách Rádia Kroměříž. Od mikrofonu a zdraví Lupo a mým dnešním hostem je můj kamarád Marián, známý pod svým solovým projektem Marián 333. Mimochodem je to zpěvák kapely Bastard, ale my tady dneska budeme pouštět jeho solové písničky jako Marián 333. Máro, je to na tobě a teď se pozdrav s publikem rockového žvance. Čau, čau.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž a pořadu Žvanec. Ahoj.
1: Kamaráde, jsem rád, že jsi tady.
2: No, teď mi napadlo, jak jsem tady za tebou jel, víš, a byl jsem na benzínce a čipoval jsem ten benzín a zjistil jsem ty ceny, kolik stojí. Tak jsem normálně zjistil, že v dnešní době se ti vyplatí kupovat koks a začít všude běhat.
1: No, myslím, že dneska tady bude opět veselo a není to z koksu, ale z Mariana čiší vlastně takové to dobro, taková ta pozitivní nálada, což se mi na něm strašně moc líbí a lidi, co ho znají, tak ví, o čem mluvím teď. Marian je zkrátka super borec, ale teď se přeneseme k tomu, že si pustíme nějakou tu první písničku, kterou tady dnešní rokový žvanec vlastně rozjedeme, tak pojďme na to.
2: Tuhle tu hodinku bychom mohli odstartovat písničkou, která se jmenuje Co budu dělat. Je to můj nejnovější song, který jsem natočil a dokonce jsem k němu natočil videoklip, takže na který se můžete podívat na YouTube. Tak jdeme do toho, ne?
1: Mariane, jdeme, ale můžeš tady přidat ještě nějaký ten děj té písničky.
2: Tahle ta písnička je samozřejmě o ženské a je to o ženské, kterou prostě máš rád, ale vyhodil si ji, rozešel se s ní, ale nakonec si zjistil, že vlastně ji chceš, i když je taková, jaká je.
1: A my přejeme všem příjemný poslech.
3: Je to kráva,

0: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: Tak, jdeme do dalšího vstupu a já se rovnou mého dnešního hosta Mariana zeptám, co znamenají ty tři trojky. Já to vím, ale posluchačům rokového Švance bys to mohl vysvětlit.
3: 333 číslo je vlastně andělské číslo, které má pomáhat lidem, má rozdávat radost a plní přání.

0: nebo vy, muzikanti ze severu, mi vozíte něco tvrdšího většinou. Vy jste rázovitější kraj, ale... Vlastně je ta písnička o víně, je, že?
1: No je to o víně, ale je to zase o těch krásných ženských, jako no. Ale posluchači, jak se zaposlouchají do textu, tak pochopí vlastně všechno.
0: Já bych ji už pustil a posluchačům Rokového žvance doporučuji otevřít si nějakou tu sklenku dobrého vína, protože ve víně se skrývá ta pravda. A my ji teď pojďme společně pochopit.

0: Tuhle písničku mám obzvláště rád, pouštím si v autě a Mariane, rovnou ti řeknu proč, protože jsou tam ty riffy kytaristy Standy Kubeše a mé nejoblíbenější desky Hrnaně od Jirky Schellingera. Nalili jsme si vlastně Modrého Portugala, ale my pojedeme dál a pustíme si další skladbu, a která to bude a o čem je, to už opět můj dnešní host Marian 333, takže příběh téhle skladby je opravdu zajímavý.
1: Písnička Amsterdam, přesně tak, vznikla v Amsterdamu, jak jsme tam jednou s kapelou jeli hrát. Byl to docela dobrý kšeftík a šli jsme se tam podívat do jednoho nejmenovaného podniku, jo. A měli jsme tehdy ještě takovou bílou dodávku, jako. Tu jsme zaparkovali na takovém parkovišti, šli jsme do toho podniku, ten se jmenoval teda Vášky. No a jak my jsme odcházeli z toho podniku, tak my jsme potom tu dodávku hledali týden, než jsme ji našli, kde jsme ji zaparkovali. A tam vznikla tahle ta písnička Amsterdam, takže je přesně o tomhle.
2: To možná bych tohle téma už bych přeskočil, protože to byl náročný týden, jako neskutečné. A kdo byl a v Amsterdamu, tak všichni ví, o čem mluvím. Tam máš strach si objednat i čaj.

No, nerozvádějme to. A pojďme si už tuhle skvělou záležitost v rytmu reggae pustit. Marian 333 a Amsterdam.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Další vstup bych rovnou zahájil tím tvým dárkem, Mariane, který už jsme vyfotili a dali na net. Tak posluchači se mohou podívat, protože tohle je tak krásná sklínka medoviny. To musíte vidět zkrátka. Mariane, ty bys to měl trošku vysvětlit.
2: Z přichutí rokačili, přesně tak. Je to speciální edice medovina z rokačili a vznikla tak, že mi jednou slečna řekla, že mám medový hlas. A tam mi to střílelo, medový hlas, mám rád medovinu, takže nápad byl okamžitě na světě a vznikla medovina rokačili a možná, nevím, jestli to víte, posluchače, ale dá si pít třemi způsoby. První způsob je, jak to budeš doma ochutnávat, teda jestli ji otevřeš, tak první způsob je, ten určitě všichni znáte v zimě, že to ohřeješ, tu medovinu, jeden způsob. Takže má jednu specifickou chuť. Druhý způsob, jak můžeš pít medovinu, je vlastně pokojová teplota, takže to má další obrovskou jinou chuť. A třetí způsob, ten je můj oblíbený, to znamená, že tu medovinu přeliješ do pedláhve, do nějakého plastu a dáš to zamrazit na mražák. Takže máš tři způsoby, jak to můžeš pít a medovina je ještě geniální v tom, že to je jediný nápoj, který můžeš kombinovat s jakýmkoliv nápojem. Můžeš pít pivo, víno, gořálku a můžeš to prolínat a nebude ti nikdy špatně. Rokačili medovina, ale pozor, to není všechno. Tuhletu rokačili medovinu, pokud si koupíš tuhletu láhev, tak tam můžeš objevíš naše písničky nebo moje písničky a dokonce jsem tam připravil kytarovou školu mini, to znamená večer popíš medovinu a můžeš se učit hrát na kytaru. To všechno obsahuje tahle ta láhev, kterou si můžeš objednat na mém e-shopu marian333.cz.
1: Jo, tak teď jsi udělal reklamu, která se musí označit hvězdičkama, křížkama předtím, zatím, ale my vysíláme dál.
2: Takže pokud chcete někomu dát dáreček, takže víte, co máte zakoupit.
1: My to uzavřeme a jak se jmenuje další písnička, kterou si pustíme teď, Mariane?
2: Se jmenuje Blanka a tahle písnička vznikla tak, že jsem potkal jednou dívku Blanku a tam mě tak poblbla hlavu, že jsem kvůli ní šel malem vykrást banku. Naštěstí to dopadlo dobře. Jsem tady, nezavřeli mě, takže o tom je tenhle ten song.
1: Takže dopadlo to dobře, Marian má prachy a je šťastný, ale bojím se, že už příslušníci policie budou čekat u vchodu rádia Kroměříž a budou čekat, až tenhle rokový žvanec s mým hostem Marianem 333 skončí.
2: To se dozvíte v písničce.

0: Dozněla úžasná věc mého dnešního hosta Mariana 333. Přátelé, zapamatujte si to, protože tenhle člověk, který tady je dneska mým hostem, bude jednou slavnější než Kaja
1: Gott.
0: No, já bych tomu moc nedal, protože máš i kytarovou školu a o tom bychom mohli teď a tady požvanit.
2: Tak vlastně málo lidí to ví, ale mě na kytaru učila moje babička, že jo? Protože moje babička milovala rock'n'roll a ona to do mě vždycky jako tnula, takže já jsem vyrůstal na Chuck Berrym a tady těchhle těch šílencích, co vymysleli kytarové sola pentatoniky a já z důvodu toho, že mě hodně kamarádů vždycky oslovoval, Maro, se jim narodili děti, nauč naše děti hrát na kytaru. A já jsem říkal, já na to nemám čas, tak první takový ten moje myšlenka, můj nápad byl, že jsem napsal revoluční kytarovou školu, knihu. A tu jsem vždycky říkal, tu si můžeš vzít, tu si můžeš koupit a tam se všechno dozvíš, co potřebuješ. Revoluční je v tom, že když si přečteš tuhletu školu, tak se naučíš třeba za měsíc, za 3 měsíce hrát na kytaru. Ty základy, písničky u táboráku, u vánočního stromečku a tak dále. No a samozřejmě dál to pokračovalo. Klukům nestačila ta kniha a říkali, to bych chtěl nějaký videokurs. No tak jsem natočil videokurs kytarové školy, který můžete si stáhnout na mých webových stránkách www.marian333.cz. Je úplně zadarmo, jo? Takže když je tam navštívíte, tam si stáhnete můj kytarový kurz a můžete začít hrát na kytaru ještě dnes. Vše potřebné je tam, co se dozvíte, jakou kytaru vybrat, jak začít, co se učit, první akordy. No a dopadlo to až tak, že jsem začal dělat kytarové kurzy, což je vlastně offline, říkám to dobře, offline. To znamená, že osobně se setkáme a já ti ukážu, jak hrát na kytaru.
0: Všichni za to berou prachy, ale Marian 333, můj dnešní host, to dělá zadarmo. A vy se můžete podívat teda na ty jeho stránky, o co go.
2: No ještě nevím, jestli to mám dělat zadarmo nebo za peníze. Možná se poradím, nebo napište mi na Facebook marian333music.cz, jestli to chcete zadarmo nebo za peníze. Ne, já si myslím, že je strašně důležité, aby se vlastně ty informace kytarové předávaly, což si myslím, že tady v České republice se to moc neděje. V Americe tam si myslím, že je to úplně takový standard a proto ta úroveň hudební je někde jinde. Takže já to beru jako poslání.
0: No a naším posláním je teď poslat posluchačům rokového žvance další písničku, která to bude teď.
2: Další song, který si teda pustíme, je Bookface. Ten mám obzvlášť rád, protože tuhletu písničku jsem zařadil i do projektu se symfonickým orchestrem. Ale vy dneska uslyšíte audio originál, ale pokud byste chtěli a zajímalo by vás to, tak na YouTube Marian 333 si můžete tenhle ten song poslechnout live video se symfonickým orchestrem, jak zní naživo.

0: Teď se přeneseme trošku do těžšího tématu a dáme si písničku, která má trošku jiný rozměr, a o tom by teď opět můj dnešní host Marián 333 mohl požvanit.
1: Víš, Lupo, já si myslím, že v dnešní době se lidé strašně honí za úspěchem, za penězi, hledají nějaké štěstí někde v dáli a možná stačí na chviličku se zastavit, podívat se kolem sebe a to štěstí třeba vidíš před sebou nebo máš ho před očima. A o tom je další song, který se jmenuje Exekutor. Je taková vážnější věc, protože v dnešní době lidé se pořádně ničím honí, ale o to nejde. Oni si půjčují půjčky na dovolenou. Na auto vlastně, které nemá, na které nemáš, půjčujou si auta za 500 000 a pak to splácí a dostávají se do takového, já tomu říkám, krysího závodu, a to je potom neštěstí z toho vyskočit. A o tom je tahle ta písnička. Takže je to možná vážnější téma, ale takové k zamýšlení.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: Můj dnešní host Marián 333 není jenom rocker, muzikant, ale je taky člověk s obrovským srdcem a o tom bychom mohli požvánit, protože písnička, která následuje, má opravdu hlubší význam. Tak pojď do toho, Mariáne.
2: Tak Malawi patří mezi nejchudší místo na celém světě. Je v Africe a já jsem se k téhleté písničce dostal tak, že jsem podporoval vlastně akci Večer s dobrou hvězdou, kde byli navštěvováni různí lékaři bez hranic, byli tam různí váleční reportéři a tam jsem se dozvěděl mraky zajímavých informací a zjistil jsem, že tady vlastně v té České republice se máme opravdu velmi krásně a dobře, protože jenom když otočíme kohoutek, tak máme pitnou vodu a to je něco, co ve světě vlastně neexistuje a není. A o tomhle je tahle ta písnička a možná dál bych to nerozšířoval, abyste si spíš poslechli a vychutnali si, co jsem tím chtěl říct.
1: My už popřejeme jenom příjemný poslech a Mariane, já si tě za tohle to strašně moc vážím a poselství z téhle písničky by znělo asi takhle. Máme se jak prasata v žitě, tak si toho važme.

0: Tohle si zaslouží potlesk, Mariáne. Máš ode mě opravdu jedničku s hvězdičkou už předem. Úžasná věc, krásná, a myslím, že ti lidé s dobrým srdcem teď tleskají taky. Díky ti za to. Ale pojďme už opět do těch veselějších věcí a pojďme se bavit v rokovém žvanci s Mariánem 333, mým dnešním hostem, který už vybírá další písničku ze svého repertoáru.
1: No nevím, jestli veselější, protože písnička se jmenuje Láska na splátky. Takže ono, jsme zase u toho, víš, když máš ten špatný a dobrý dluh, jo? Tak vím, že mraky lidí se zamilovalo.
0: To snad každý, někdo jde do zvířátek.
1: A buď špatně, nebo dobře.
0: Někdo i několikrát za sebou.
1: I několikrát za sebou. Takže o tom je ta písnička Láska na splátky. Takže bacha, ještě jednou varování, bacha na ty dluhy. Jsou špatné a nebo dobré.
0: A já bych řekl, láska se láskou splácí s nás.

0: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uhersko-Hradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: A máme za sebou takovou tu romantičtější chvilku s mým dnešním hostem Marianem 333, ale teď si pustíme něco, co posluchače rokového žvance donutí zvednout prdelky z židlí a jít si trsnout.
3: Takže další song se jmenuje Ostří nůžů, je to písnička samozřejmě zase o lásce a já se tím musím s něčím svěřit. Jo? Já mám obrovské neštěstí v lásce. Já pokaždé, když se do někoho zamiluju, jo, tak přijdu o chatu, o auto a o všechny peníze. A o tom je tahle ta písnička.

0: Jak už jsem zmínil na začátku, tak můj dnešní host Marian 333 je také zpěvákem kapely Bastard a o tom bychom se mohli pobavit vlastně, v čem je lepší být v kapele nebo nějaký solový projekt. Já už jsem skončil s kapelou a budu si hrát svoje, ale ty jsi mladý a máš dva projekty vlastně. V čem se to liší?
1: Kapela Bastard a já, to je můj nový příběh, protože jsem do kapely Bastard skočil asi před 2 roky a musím říct, že pro mě to byla obrovská výzva. Za prvé, že jsem nikdy neměl zkušenosti, jak funguje kapela. To jsem se naučil s kapelou Bastard, je to úplně něco nového. Další výzva byla, že najednou jsme tam tvořili nové písničky, které musely znít úplně jinak než Marian 333, což mě vlastně evokovalo, že to bude velké dobrodružství. A musím říct, že jsem čekal to, co jsem nečekal, ale nakonec jsem byl milé překvapen. A musím říct, že ty songy s kapelou Bastard mě velmi baví, protože je to postavené na 2 kytarách, je to postavené úplně, víc se tam zpívám a je to takový větší rock a větší rock'n'roll ze vším všudy. Myslím si, že i v té muzice to jde cítit a když si možná pustíme písničku teďka od kapely Bastard, která se jmenuje Milion, tak to myslím posluchači poznají a uslyší to. Podladěné kytary, prostě živý rock'n'roll.
0: Takže vybíráme co?
1: Bastardy a skladbu Milion.

0: Dozněla skladba Milion od kapely Bastard, kde si frontmanem, ale kde mohou posluchači rockového žvance vlastně najít Mariana 333. To bys mohl osvětlit.
1: Nejjednodušší místo, kde mě můžete najít, jsou webové stránky www.marian333.cz. Když je navštívíte, tak navštívíte můj Facebook, Instagram, dostanete se tam ke všem písničkám, dostanete se tam ke všem videoklipům, dostanete se tam ke kytarové škole, jak jsme říkali, kterou když si stáhnete, tak ji máte úplně zadarmo. A samozřejmě si tam můžete zakoupit moji roka čili medovinu. A samozřejmě, když si zakoupíte tuhle tu medovinu, tak mě podpoříte v mojí tvorbě a v čímkoliv to, co dělám.
0: Posluchače Rádia Kroměříž, potažmo rokového žvance, jsme navedli na ty správné stránky, ale my teď pojďme potěšit srdíčka tvých fanoušků a pojďme jim pustit další písničku, která to bude.
1: Další písnička se jmenuje Ztracený parfém a tahle ta písnička je taková, když jsem hodně zvažoval, jakým směrem se budu udávat, jestli půjdu více do roku, do popu nebo kde se budu směřovat. Takže určitě všichni posluchači to z téhleté skladby vycítí.

parfém, co na mým dlaní voní. Ještě směšná spousta času, ještě směšná spousta hodin. Společný důvody pro rozchody, co nebolí. Fotky, parfém, mobil, vlasy, vůně, cokoliv. Ještě teď tu stojím sám a hledám místa na mapách, kde můžu sám postávat a denně tvou tvář potkávat. Jako bledé fotky ve včerejších novinách, co poštu sám sobě.

0: předtím, než se nějak rozloučíme, protože čas je neúprostný, tím, Mariane, musím dát obrovskou poklonu, ten standing ovation za texty, za muziku, za to, s jakým pocitem tu muziku děláš, protože já mám opět husinu a o tom ta muzika je. Ještě jsem ti nepoložil otázku vlastně, jak skládáš, jestli skládáš do muziky nebo naopak, no tak tady je ta otázka.
1: Děkuji teda moc, mi udělal, potěšil mi moje srdíčko. Já to mám tak, že písničky skládám, buď udělám první text, na to udělám hudbu, anebo naopak. Že je hudba a potom do toho jde text. Je mi to úplně vlastně jedno, vždycky podle toho systému, ale to největší tajemství je, že já vždycky každou písničku, kterou složím, tak si musím ji zahrát s kytarou. A když funguje s kytarou, tak potom jdu mezi lidi s tou kytarou, jenom zpěv a kytara, tu zahraješ mezi lidma a zjistíš, jestli má nějakou odezvu. A až potom tu písničku jdu do studia a dělám kolem ní omáčku. To je takové moje tajemství.
0: Omáčku, to je přesně vystižený rokový žvanec, ale nám se rokový žvanec vlastně dneska chýlí ke konci, protože nám zbývá čas na poslední písničku, na to rozloučení, takže já ti, Mariane, moc děkuji, že si vážil cestu do Kroměřížského rádia a opravdu tu jedničku s hvězdičkou do rockerské žákovské knížky si zasloužíš.
1: Já děkuji samozřejmě za pozvání, bylo mi ctí tady trávit s tebou ten čas, bylo to úžasná atmosféra tady a fakt jsme pokecali o hodně zajímavých věcech, které vlastně ani do eteru nemohli jsme pustit a možná bychom se mohli rozloučit písničkou, která se jmenuje Pomáhej úsměvem a tenhle ten song vznikl, nebo není to jenom písnička, taková obyčejná písnička, je to písnička, která má za cíl vlastně pomáhat pro dobrou věc. A vznikla tak, že vlastně i když nemáš peníze nebo nemáš jak pomoci, tak můžeš pomoct úsměvem, protože úsměv má obrovskou sílu, obrovskou energii a já ti garantuju, že když se dneska nebo zítra na někoho usměješ, tak mu určitě uděláš radost a třeba mu i někdy v něčem pomůžeš.
0: Mariane, já ti mockrát děkuji za dnešní krásný rokový žvanec s tebou a ten úsměv posíláme na dobrou bezbolestnou noc všem dobrým lidem, dobré vůle a řeknu ti, když ráno v 5 hodin přijdu do práce a směju se, pískám si a mám dobrou náladu, což je každý den, tak víc lidí naseru, než potěším.
1: Mějte se krásně, dobré ráno, dobré odpoledne a dobrou noc.
0: Přátelé, čau.

0: Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.
1: Info Express, Rádia Kroměříž.
2: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Senior taxi v Kroměříži využívá stále více lidí. Modernizace sportovní haly v Uherském Hradišti je dokončena. A nohejbalisté Otrokovic skončili druzí.
1: Info Express, Rádia Kroměříž.
2: Služba Senior Taxi v Kroměříži zaznamenala výrazný nárůst jízd. V září se uskutečnilo 379 jízd, což je více než dvojnásobek měsíčního průměru od ledna do konce srpna. Jedna jízda stojí 30 korun a službu mohou využívat lidé starší 65 let a držitelé průkazu zdravotně postižených. Senior Taxi jezdí v pracovní dny od 7:30 ráno do 3 hodin odpoledne.
1: Uhersko-Hradišťko.
2: Hlavní sál sportovní haly v Uherském Hradišti má nový sportovní povrch. Původní podlaha po téměř 30 letech provozu už nevyhovovala a nahradili ji nový polyuretanový systém. Součástí rekonstrukce bylo také nové vyznačení sportovišť a úprava vybavení například branek, laviček nebo volejbalových sloupků. Rekonstrukce stála 4,26 milionů korun, přičemž 1,8 milionů přispěl Zlínský kraj.
1: Zlínsko.
2: Zlínský kraj chce ve druhém kole financování rozdělit poskytovatelům sociálních služeb téměř 22 milionů korun ze státního rozpočtu. Dalších téměř 730 tisíc korun přidá ze svého rozpočtu na služby, jejichž kapacita vznikla během letošního roku. Návrh ještě musí schválit krajské zastupitelstvo. Peníze mají podpořit například odlehčovací služby, domovy pro seniory nebo domovy se zvláštním režimem. Mezi příjemci jsou také sociální služby města Kroměříže a Charité Uherské Hradiště. Po prvním a druhém kole tak kraj v hlavním programu rozdělí na sociální služby v letošním roce více než 1,88 miliardy korun.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
2: Nohejbalisté Otrokovic zakončili sezónu ve Zlínském krajském přeboru na druhém místě. Ve finále soutěže nestačili na Slavkov u Brna, který sérii vyhrál na dva vítězné zápasy a získal krajský titul. Otrokovičtí tak sezónu zakončili stříbrnými medailemi.
1: Nejvíce informací z našeho regionu.
3: Stručně, jasně a společně s vámi.
1: To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
4: Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Pozdrav posluchačům Rádia Kroměříž a nový singl přináší skupina 44 v klidu.
2: Podává se káva? Dá si někdo kávu?
3: Cukr a bič, děkuji.
2: Tak to je v klidu.
4: 44 v klidu.
5: Cukr a bič, rozbitý zámek a klíč.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Čauec, tady Stráža z kapely Street 69 a já zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž. Není to

Vykročíme pravou a přidáme levou nožičku. Tak, hezky za mnou, hodíme to do figury a pik, pik, poza.

0: Kroměříž.
1: Jsme s vámi na rádiu Kroměříž a také svět techniky. Pojďme na to. Na TikToku se začalo mluvit o zvláštním skrytém koutě platformy, kterému lidé říkají TikTok Farlands. Má jít o místo mimo běžný proud doporučovaných videí, kde se objevují podivné, temné a často až znepokojivé záběry. Uživatelé se k ním údajně dostávají přes náhodné řetězce znaků, které si mezi sebou předávají jako jakési vstupní body. Zajímavé je, že nejde jen o hororovou internetovou legendu, ale i o snahu obejít algoritmus a dostat se mimo obsah, který nám sociální sítě běžně servírují. Farlands tak připomínají digitální okraj světa, kde se mísí staré internetové mýty, glitch estetika, umění i odpor proti nekonečnému doporučování. A možná právě proto lidi tolik přitahují. V době, kdy algoritmy zkrátka rozhodují, co uvidíme, tak to působí jako vzácný pocit, že člověk na chvíli převzal kontrolu zpátky.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. I na Zlínsku jsme si blíž.
2: Rádio Kroměříž.

www.radiokroměříž.cz. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž vydala brožuru pro řešení obtížných situací. Bystřice pod Hostýnem zpřísňuje dohled nad pobíháním psů a Zlín čeká souboj s pražskou Slávií.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž vydalo novou brožuru s názvem Na koho se obrátit v obtížných situacích. Lidé v ní najdou kontakty na záchranné složky, zdravotnické zařízení, sociální služby, úřady i další organizace. Brožura pomůže například při zdravotních či sociálních problémech, poruchách nebo haváriích. K dispozici je na radnici, v sociálních službách města Kroměříže, v Charitě Kroměříž a v knihovně Kroměřížska.
0: Kroměřížsko.
1: V Bystřici pod Hostýnem přibývá stížností na volně pobíhající psy. Městský úřad proto důrazně připomíná majitelům jejich povinnost mít psy na veřejných prostranstvích na vodítku. Volný pohyb psa bez vodítka se podle městské vyhlášky nepovoluje ani v případě, že je pes poslušný a jeho majitel ho má pod dohledem. Volný pohyb psů je zakázán také na dětských a sportovních hřištích.
0: Zlínsko.
1: Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně se zapojila do celorepublikového projektu PARK, který má zlepšit péči o pacienty s Parkinsonovou nemocí. Zapojili se odborníci z rehabilitace, nutriční terapie i sociální práce. Pacientům nabízí například pravidelné cvičení, terapie chůzí, podporu pohyblivosti a prevenci pádu. V nemocnici se nyní starají přibližně o 50 pacientů s Parkinsonovou nemocí.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisty Zlína čeká v pátek večer domácí zápas s pražskou Slávií. Utkání 10. kola nejvyšší soutěže začne v 18 hodin na stadionu Letná. Slávia přijíždí do Zlína jako vedoucí tým tabulky, domácí naopak stále čekají na první ligové vítězství. Zápas se ponese také ve znamení kampaně Růžový říjen, která upozorňuje na prevenci rakoviny prsu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Život pod lupou s Romčou na rádiu Kroměříž. Ahoj, tady Romča. Představte si, že jdete po ulici a najednou ucítíte vůni. A během jedné vteřiny jste někde úplně jinde. V kuchyni u babičky, na dovolené, ve škole, nebo vedle člověka, na kterého jste už roky nemysleli. Jak je možné, že jeden obyčejný pach dokáže otevřít dveře do minulosti rychleji než fotografie? Čich má totiž velmi blízké spojení s oblastmi mozku, které souvisejí s emocemi a pamětí. A právě proto bývají vzpomínky vyvolané vůní často překvapivě živé. Vůně nehraje roli jen v tom, co si pamatujeme. Může ovlivnit i to, jak vnímáme lidi kolem sebe. A teď nemyslím parfém za 3000. Myslím člověka samotného, protože každý z nás má svůj vlastní tělesný pach. Jeho složení ovlivňuje řada faktorů a výzkum ukazuje, že tělesný pach může ovlivnit sociální vnímání i partnerskou přitažlivost. Takže ano, může se stát, že nám někdo voní a vůbec neumíme vysvětlit proč. A teď trochu provokace. Možná jsme někdy přesvědčeni, že nás dostal jeho úsměv, oči nebo hlas. A náš nos si mezi tím potichu říká svoje. A ne, neznamená to, že máme v nose zabudovaný seznam ideálních partnerů. Výzkum kolem takzvaných feromonů u lidí je mnohem složitější a některé populární teorie zdaleka nejsou tak jednoznačné, jak se občas tvrdí. Ale jedna věc je opravdu zajímavá. Vůně dokáže změnit náš pocit z člověka, místa nebo okamžiku, aniž bychom si toho museli vědomě všimnout. A možná právě proto některé vůně milujeme. A jiné bychom nejraději poslali na druhý konec republiky. Tak si to někdy zkuste. Až ucítíte vůni, která vás někam okamžitě přenese, nezastavujte se jen u toho, jestli vám voní. Zkuste si říct, kam mě právě vrátila, kdo tam byl, co se tehdy dělo a hlavně, jaký pocit se objevil jako první. A teď mě zajímá něco od vás. Která vůně vás dokáže během pár vteřin vrátit do nějakého místa, období nebo ke konkrétnímu člověku? Napište mi na Facebook Rádia Kroměříž. Třeba zjistíme, že některé vůně máme v hlavě uložené mnohem hlouběji, než jsme si mysleli. Krásný den!

Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž. I feel by the wayside, like everyone else.

Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku. Bojím se vlků v zádech i ovcí dokola,

0: straku.
1: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
2: All I know is that we can't be together.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Senior taxi v Kroměříži využívá stále více lidí. Modernizace sportovní haly v Uherském Hradišti je dokončena. A nohejbalisté Otrokovic skončili druzí.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Služba Senior taxi v Kroměříži zaznamenala výrazný nárůst jízd. V září se uskutečnilo 379 jízd, což je více než dvojnásobek měsíčního průměru od ledna do konce srpna. Jedna jízda stojí 30 korun a službu mohou využívat lidé starší 65 let a držitelé průkazu zdravotně postižených. Senior taxi jezdí v pracovní dny od 7:30 ráno do 3 hodin odpoledne.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Hlavní sál sportovní haly v Uherském Hradišti má nový sportovní povrch. Původní podlaha po téměř 30 letech provozu už nevyhovovala a nahradil ji nový polyuretanový systém. Součástí rekonstrukce bylo také nové vyznačení sportovišť a úprava vybavení například branek, laviček nebo volejbalových sloupků. Rekonstrukce stála 4,26 milionů korun, přičemž 1,8 milionů přispěl Zlínský kraj.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj chce ve druhém kole financování rozdělit poskytovatelům sociálních služeb téměř 22 milionů korun ze státního rozpočtu. Dalších téměř 730 tisíc korun přidá ze svého rozpočtu na služby, jejichž kapacita vznikla během letošního roku. Návrh ještě musí schválit krajské zastupitelstvo. Peníze mají podpořit například odlehčovací služby, domovy pro seniory nebo domovy se zvláštním režimem. Mezi příjemci jsou také sociální služby města Kroměříže a Charité Uherské Hradiště. Po prvním a druhém kole tak kraj v hlavním programu rozdělí na sociální služby v letošním roce více než 1,88 miliardy korun.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Nohejbalisté Otrokovic zakončili sezónu ve Zlínském krajském přeboru na druhém místě. Ve finále soutěže nestačili na Slavkov u Brna, který sérii vyhrál na dva vítězné zápasy a získal krajský titul. Otrokovičtí tak sezónu zakončili stříbrnými medailemi.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Read the books, you've watched the shows. What's the best way? No one knows, yeah. Meditate.

0: svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte rádio Kroměříž. Další pokračování našeho seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti následuje. Vítáme vás k poslechu dalšího pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Vaše rádio Kroměříž. Šikmý kostel najdeme v Karviné. Kostel pochází z roku 1736. Stojí na místě staršího dřevěného kostela. Ten je písemně doložen z roku 1447. Pod kostelem bylo od poloviny 19. století vytěženo 27 uhelných slojí. Výsledkem je slavný náklon o 6,8 stupně směrem na jih. Kostel se kvůli těžbě propadl asi o 37 metrů, tedy o výšku 12-patrového domu. Přesto se ale nezřítil. Uvnitř se zachovala památka. Kamenná křtitelnice pocházející z poloviny 15. století. V roce 1759 byl kostel zasvěcen svatému Petru z Alcantary. Těžba změnila kostel natolik, že jeho věž musela být snížena. V roce 1992 byl na kostel vydán demoliční výměr. Stavba patří mezi symboly Karviniska a tak následná iniciativa jej zachránila. Karin Tučková vydala už třetí díl knihy Šikmý kostel. Je to románová kronika ztraceného města.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Hulín, Kojetín, Kroměříž. Na 103,3 FM. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž vydala brožuru pro řešení obtížných situací. Bystřice pod Hostýnem zpřísňuje dohled nad pobíháním psů a Zlín čeká souboj s pražskou Slávií.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž vydalo novou brožuru s názvem Na koho se obrátit v obtížných situacích. Lidé v ní najdou kontakty na záchranné složky, zdravotnické zařízení, sociální služby, úřady i další organizace. Brožura pomůže například při zdravotních či sociálních problémech, poruchách nebo haváriích. K dispozici je na radnici, v sociálních službách města Kroměříže, v Charitě Kroměříž a v knihovně Kroměřížska.
0: Kroměřížsko.
1: V Bystřici pod Hostýnem přibývá stížnosti na volně pobíhající psy. Městský úřad proto důrazně připomíná majitelům jejich povinnost mít psy na veřejných prostranstvích na vodítku. Volný pohyb psa bez vodítka se podle městské vyhlášky nepovoluje ani v případě, že je pes poslušný a jeho majitel ho má pod dohledem. Volný pohyb psů je zakázán také na dětských a sportovních hřištích.
0: Zlínsko.
1: Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně se zapojila do celorepublikového projektu PARK, který má zlepšit péči o pacienty s Parkinsonovou nemocí. Zapojili se odborníci z rehabilitace, nutriční terapie i sociální práce. Pacientům nabízí například pravidelné cvičení, terapie chůzí, podporu pohyblivosti a prevenci pádu. V nemocnici se nyní starají přibližně o 50 pacientů s Parkinsonovou nemocí.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisty Zlína čeká v pátek večer domácí zápas s pražskou Slávií. Utkání 10. kola nejvyšší soutěže začne v 18 hodin na stadionu Letná. Slávia přijíždí do Zlína jako vedoucí tým tabulky, domácí naopak stále čekají na první ligové vítězství. Zápas se ponese také ve znamení kampaně Růžový říjen, která upozorňuje na prevenci rakoviny prsu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž jsme

0: www.radiokroměříž.cz.
1: Kapela Portless je vám stále blíž. Zdravíme Radio Kroměříž.

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí.

místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova.

0: tak dobře mu je měla. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře mu je milá.
1: Posloucháte megahity milénia právě teď na Rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Senior taxi v Kroměříži využívá stále více lidí. Modernizace sportovní haly v Uherském Hradišti je dokončena. A nohejbalisté Otrokovic skončili druzí.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Služba Senior Taxi v Kroměříži zaznamenala výrazný nárůst jízd. V září se uskutečnilo 379 jízd, což je více než dvojnásobek měsíčního průměru od ledna do konce srpna. Jedna jízda stojí 30 korun a službu mohou využívat lidé starší 65 let a držitelé průkazu zdravotně postižených. Senior Taxi jezdí v pracovní dny od 7:30 ráno do 3 hodin odpoledne.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Hlavní sál sportovní haly v Uherském Hradišti má nový sportovní povrch. Původní podlaha po téměř 30 letech provozu už nevyhovovala a nahradili ji nový polyuretanový systém. Součástí rekonstrukce bylo také nové vyznačení sportovišť a úprava vybavení například branek, laviček nebo volejbalových sloupků. Rekonstrukce stála 4,26 milionů korun, přičemž 1,8 milionů přispěl Zlínský kraj.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj chce ve druhém kole financování rozdělit poskytovatelům sociálních služeb téměř 22 milionů korun ze státního rozpočtu. Dalších téměř 730 tisíc korun přidá ze svého rozpočtu na služby, jejichž kapacita vznikla během letošního roku. Návrh ještě musí schválit krajské zastupitelstvo. Peníze mají podpořit například odlehčovací služby, domovy pro seniory nebo domovy se zvláštním režimem. Mezi příjemci jsou také sociální služby města Kroměříže a Charité Uherské Hradiště. Po prvním a druhém kole tak kraj v hlavním programu rozdělí na sociální služby v letošním roce více než 1,88 miliardy korun.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Nohejbalisté Otrokovic zakončili sezónu ve Zlínském krajském přeboru na druhém místě. Ve finále soutěže nestačili na Slavkov u Brna, který sérii vyhrál na dva vítězné zápasy a získal krajský titul. Otrokovičtí tak sezónu zakončili stříbrnými medailemi.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.